0: So beautiful again, beautiful day.
1: A opět jsme měli krásný den.
0: Very pleasure atmosphere.
1: Velice příjemnou atmosféru.
0: Your thoughts, your work is good.
1: Vaše myšlenky, vaše práce je dobrá.
0: And if you remember yesterday, what was that?
1: Možná si, jestli si vzpomínáte, o čem jsme včera mluvili.
0: So similarly, today also would like to know what we should do within ourselves.
1: A tak podobně i dneska bychom se rádi dozvěděli, co máme dělat vnitřně, uvnitř nás samých.
0: Whatever we do with our open eyes,
1: cokoliv děláme s otevřenýma očima,
0: and we are looking far,
1: díváme se do daleka,
0: all other creatures,
1: vnímáme všechny ostatní tvory,
0: and of course the humans,
1: a samozřejmě také lidi.
0: We are doing seva.
1: To, co děláme, je seva.
0: Seva means that we are helping.
1: A to znamená, že pomáháme.
0: And helping, it is said, the helping is better than nothing.
1: A říká se, že pomáhat je lepší než nic nedělat.
0: So we, when we wake up early morning,
1: když se probudíme brzy ráno,
0: as I said, first we do.
1: Jak jsem říkal o tom, co děláme nejdřív.
0: We had our bed where how we slept.
1: Měli jsme tak někde na posteli, jsme se vyspali, jak jsme spali.
0: And as we open our eyes,
1: no a pak otevřeme naše oči.
0: We are again in the outer world.
1: A opět jsme v tom vnějším světě.
0: And in the sleeping, we were within ourselves.
1: A ve spánku jsme byli uvnitř sebe samých.
0: That time our inner self is with all of us.
1: A v té chvíli, v té době naše vnitřní já je zajedno se všemi, je uvnitř nás.
0: That time our whole being is with us very very divine feelings.
1: A celé naše bytí, celá naše bytost je v nás plná velice božského vnímání, božského cítění, pocitů.
0: And then coming what we call like a dream.
1: A pak přichází to, čemu říkáme sny.
0: And the sleeping.
1: A spánek.
0: So this nindra.
1: A tomu se říká nindra.
0: We are not going just to do nothing.
1: A není to tak, že neděláme vůbec nic?
0: But we are aware about our inner self.
1: Ale jsme si vědomi svého vnitřního já.
0: That is, we can say, if we understand and we are aware, then our sadhana is very important, very beautiful and powerful, is what we call our sleeping.
1: A tak pokud tohle dokážeme vnímat, potom naše sadhana je velice silná, velice naplněná a docházíme k tomu, jak spát.
0: So that in the night when we sleep,
1: a tak v noci, když spíme,
0: we become for ourselves.
1: Stáváme se zajedno sami sebou.
0: Ourself means.
1: A to sami sebou znamená
0: for our atma.
1: skrze k našemu átma.
0: So this is a very important things.
1: A to je velice důležitá věc.
0: Don't think that we are only sleeping.
1: Nemyslete si, že je to jenom prostě spánek.
0: God has given this that how long we should sleep.
1: I Bůh nám dal, určil, jak dlouho máme spát.
0: And that's very important.
1: A to je velice důležité.
0: So we are first we are Jagrat.
1: A první, čemu říkáme, je Jagrat.
0: Jagrat means awaken. Now we are all here sitting, learning, looking, feeling, etc. Everything.
1: A to znamená probuzený, bdělý, to, co tady koukáme, vnímáme, cítíme, všechno.
0: We can see everything.
1: Můžeme všechno vidět.
0: And we learning different visions.
1: A my skrze ten zrak se dozvídáme mnoho věcí.
0: Everything. This is we are doing for others.
1: A je to čas, kdy pracujeme pro druhé.
0: So this is a Jagrata.
1: A tomu se říká takto Jagrata.
0: And from sunrise to sunset.
1: A je to od úsvitu do západu slunce.
0: We are Jagrat.
1: Jsme Jagrat.
0: And for that God has given the light.
1: A proto Bůh taky nám dal světlo.
0: After this when what be for humans I'm telling and some animals also.
1: No a potom mluvíme o lidech a o některých zvířatech, potom přichází
0: many birds and they all are sleeping.
1: To ty ptáci a tak, kteří potom jdou také spát.
0: Why?
1: Proč?
0: They are going to their inner self.
1: Protože přicházejí do svého, vstupují ke svému vnitřnímu já.
0: Even the birds and animals they are also dreaming.
1: Dokonce i zvířata a ptáci mají sny.
0: Sometimes even the birds they are bawling in speaking.
1: Někdy z toho sna i ty ptáci jako zakřičí, zaspívají.
0: So the Jagrat is our activities.
1: A tak ten Jagrat, to je čas naší aktivity, činnosti.
0: For outer.
1: A směrem ven.
0: And we are using all our energy and everything.
1: A k tomu používáme všechno, všechnu svoji energii.
0: So this is whatever we see now.
1: Cokoliv teď vidíme.
0: We were cooking.
1: Co jsme si uvařili.
0: We are eating.
1: Co jsme snědli.
0: We are drinking.
1: Co pijeme.
0: We are shopping.
1: Co si nakoupíme.
0: Anything.
1: Cokoliv.
0: We are doing this.
1: To všechno činíme, to děláme.
0: From outside to inside.
1: To je z vnějšku dovnitř.
0: Then what we call the sushupta.
1: A pak přichází to, čemu si říká sushupta.
0: Sleep.
1: A to je spánek.
0: And what this sleep means?
1: A co tady myslíme tím spánkem?
0: That 100%.
1: Na 100%.
0: We are aware about ourselves.
1: Že jsme si na 100% vědomi vlastního já.
0: And so it's very comfortable.
1: Sami sebe a je to velice pohodlné, uvolněné.
0: Peace.
1: Míru.
0: That is your life.
1: A takový je váš život.
0: That's for us. And then after that is called sushupt.
1: A potom se tomu říká, když to takhle je, tak se tomu říká sushupt.
0: That is dream.
1: A to je sen, snění.
0: And this dream means also there are certain thing which is in ourselves.
1: A to znamená, že jsou určité věci, které máme v sobě, které jsou v nás.
0: And there is coming good bad dreams.
1: A podle toho pak přicházejí dobré nebo špatné sny.
0: One is very full of the fear.
1: Někdo je plný strachu.
0: So there are many these things.
1: No a takhle je v tom víc věcí.
0: And after that between them it is again one

0: So when something happens,
1: když se něco stane,
0: we give up everything.
1: Všeho se vzdáme.
0: And we are again, it means we become again alert about outside.
1: To znamená, že opět si začneme uvědomovat ten vnější svět.
0: So this is the very beautiful and very good to understand for ourselves.
1: A to je velice krásné a velice dobré, když sami v sobě tomuhle rozumíme, jak
0: so
1: čím,
0: our inner
1: co máme.
0: Self,
1: naše vnitřní já.
0: Our inner self, our God.
1: Naše vnitřní já, náš Bůh.
0: That all our each and every instruments in the body.
1: Každý ten nástroj, každá ta část našeho těla.
0: Everything is coming in the comfortable and good inside.
1: Všechno se to uvnitř naladí na pohodlí a na dobrou vlnu.
0: Therefore sleeping is very important.
1: A proto spánek je velice důležitý.
0: Then of course there is other higher level.
1: A pak samozřejmě je další vyšší úroveň.
0: That's called the sleeping, higher of sleeping.
1: A to je vyšší úroveň spánku.
0: That's called yoga nidra.
1: A tomu se říká yoga nidra.
0: Which is Mahaprabhuji have written beautiful.
1: A to Mahaprabhuji nádherně popsal.
0: Because Mahaprabhuji knew what means that sleeping.
1: Protože Mahaprabhuji věděl, co to znamená takový spánek, ta yoga nidra.
0: And this is real yoga nidra is in that Guruji's have written.
1: A ta skutečná yoga nidra je taková, jakou ji popsal Guruji.
0: Yogi jano ki yoga nidra. Yogi jano ki yoga nidra. Then those are practicing yoga.
1: Ti, kdo cvičíte jogu,
0: that are the yogi.
1: To jsou jogíni.
0: And yogi also sleeping, not that they are only awakened.
1: Jogíni spí, ne že by pořád byli vzhůru.
0: But it is said.
1: Ale říká se,
0: that yogis in the dark night,
1: že jogíni za temné noci,
0: they are jagrit hoja, that time they awaken then.
1: I oni jsou bdělí, i oni jsou vědomí, i v té noci.
0: It is another sleep.
1: To je jiný spánek, jiný druh spánku.
0: And in that is the consciousness towards the supreme, the highest, the cosmic.
1: A v něm vědomí směřuje k nejvyššímu, ke svrchovanému, ke kosmickému.
0: So about this Mahaprabhuji have written, given us.
1: A tohle nám sdělil, tohle nám předal Mahaprabhuji.
0: So tomorrow further.
1: A zítra o tom budeme pokračovat.
0: Now it is the time for prayer.
1: Nyní je čas na modlitbu.
0: And please sandhya.
1: A je čas sandhya.
0: You know what is sandhya?
1: Víte, co znamená sandhya?
0: Sandhya means connection.
1: Sandhya znamená spojení.
0: And what means this connection?
1: A co znamená tohle spojení?
0: It is from the day and night.
1: Je to spojení dne a noci.
0: So the sun is going down.
1: Slunce už zapadá.
0: And night comes.
1: A přichází noc.
0: So this is together.
1: A teď jsou spolu.
0: Night and day.
1: Jsou současně, jsou tu, setkává se den a noc.
0: That's very important.
1: A to je důležité.

0: Pranam Gurudev, Hari Om, dear friends, dear brothers and sisters.
1: Pranam Gurudevo, Hari Om, milí přátelé, bratři a sestry.
0: Dear friends and brothers and sisters who are observing us on the webcast.
1: Milí bratři a sestry, kteří nás sledujete prostřednictvím webcastu.
0: We have all of us have a really great blessing to be here in the Strelky ashram.
1: My všichni máme veliké požehnání, že jsme tady ve stříleckém ashramu.
0: Because ashram is really our home, and ashram means to do something good for yourself and also for others.
1: Protože ashram je náš skutečný domov a ashram znamená prostor, ve kterém děláme něco užitečného, dobrého pro sebe i pro ostatní.
0: And when we have a few days of holidays,
1: máme několik dní dovolené.
0: It's good to do something really good for our body, mind and soul.
1: A při té příležitosti je dobré prospět vlastnímu tělu, mysli i duši.
0: This weekend, which is starting this evening, is dedicated for yoga teacher.
1: Tento víkend, který začíná dnešním večerem, je věnovaný cvičitelům jógy.
0: And this week program, yes, 7 days program.
1: Je to celotýdenní program, 7 dní.
0: And how you see, this hall is not big enough for all of us, and still is not all of yoga teacher and assistants here.
1: A jak vidíte, tak to hala je stěží tak veliká, abychom se do ní všichni vešli, a to tu nejsou zdaleka všichni cvičitelé a asistenti.
0: But it's very nice to see, because our family of yoga and daily life is so big and also connected to each other. We are really like a family in family house.
1: A tak je hezké vidět, jak jsme všichni tady společně a propojení, jsme jako jedna rodina v jednom velikém rodinném domě.
0: And that is the also very important thing, that it's so many people in the small hall, but everybody is happy.
1: A i když je ten prostor vlastně pro nás malý, tak je důležité, abychom v něm všichni byli šťastní.
0: Also, to be with the Swamiji, to be on the satsang is something what is really, they don't have a price. Sorry. That is without price. That is so so big value. Yes.
1: A také být v přítomnosti Svamižího pro nás má nesmírnou cenu.
0: And to be here, all yoga teachers in one place is also really luck for everybody of us, because we can have a great opportunity to learn from Swamiji and also learn things from each and other.
1: A být tady společně jako cvičitelé je pro nás nesmírně cenné, jednak protože se můžeme učit od Swamijiho a zároveň se můžeme učit jeden od druhého.
0: Also sharing experience.
1: Také je to o sdílení zkušeností.
0: It's also very important for our inner development.
1: A to sdílení zkušeností je důležité pro náš vnitřní

0: troje.
1: And for my opinion, that is the great blessing for all of us.
0: A podle mého názoru je to veliké požehnání pro nás, pro všechny.
1: And have a program of 7 days. Such kind of program is really something.
0: A mít takový program po dobu 7 dní je skutečně něco unikátního.
1: And what is also very important, try not to lose the time.
0: A co je opravdu velmi důležité, snažte se nestrácet čas.
1: I am tired, I am hungry, I am, I don't know what. We have 355 days.
0: Jsem unavený, mám hlad a jsem, já nevím jaký, na to máme všechny ty ostatní dny v roce.
1: But when we are on the seminar, when we are with Gurudev, we, what all last week Swamiji said, Chaitan, aware, conscience.
0: Když jsme s Gurudevem po dobu semináře, tak bychom měli být takový, jak Swamiji o tom mluvil během minulého týdne, to znamená Chaitan, být bdělý, vědomý.
1: And we know one story that we have many people who is going to the bank of the river to take water.
0: A znáte ten příběh o tom, jak spoustu lidí chodí k řece, aby si nabralo vodu?
1: How much water you will take from a river is depending of your pot.
0: A kolik,
1: capacity of the pot.
0: Kolik vody si z té řeky naberou, to záleží na tom, jak velikou mají nádobu.
1: Or that if is that pot have a hole.
0: Tak je na tom, jestli náhodou ta nádoba není děravá.
1: And when we are not aware, when we are not chaitan, we have a lot of hole.
0: A když nejsme bdělí, když nejsme chaitan, tak to znamená, že ta nádoba naše má spoustu děr.
1: And it is not depending of Swamiji how we will take and how much water we will take, but it's depending of our capacity.
0: Nezáleží to na Swamijim, kolik si vezmeme, kolik si z toho uchováme, ale záleží to na naší vlastní kapacitě.
1: Also to have bigger capacity to get this water, divine nectar, is depending of our sadhana during the whole year.
0: Nakolik veliká je ta naše kapacita uchovat si toto požehnání, tu vodu, záleží na tom, jak jsme se věnovali sádhaně, cvičení během roku.
1: And I know that we are all big pot.
0: A vím, že my všichni jsme veliké nádoby.
1: And Swamiji is so big a river that we are not afraid that we have no take enough nectar.
0: A Swamiji je tak velikou řekou, že se nemusíme bát toho, že by nektar došel.
1: And I'm so happy that this seminar started just now.
0: A tak jsem velmi šťastný, že takový seminář právě teď začíná.
1: Thank you. Sridipnam Bhagavan Ki Jai.

0: श्री दीप नारायण भगवान। हम सब दास प्रभु शरण परायणम। वी आर ऑल योर सर्वेंट एंड वी आर अंडर योर शेल्टर।
1: My všichni jsme tvými služebníky a jsme pod tvou ochranou.
0: We are all bhaktas.
1: Všichni jsme bhaktové.
0: And we dedicate our devotion to you.
1: A odevzdáváme ti svou oddanost.
0: O Mahaprabhudeep.
1: O Mahaprabhudeep.
0: Good evening and welcome all of you.
1: Dobrý večer, vítejte všichni.
0: All dear ones, happy to see you.
1: Všichni milí, rád vás vidím.
0: You had a long journey.
1: Máte za sebou dlouhou cestu.
0: But finally you are here.
1: Ale nakonec jste tady.
0: You were looking forward.
1: Těšili jste se na to?
0: And I was longing forward.
1: A já jsem potom
0: This is different.
1: Toužil, to je
0: someone
1: rozdíl.
0: Was looking forward.
1: Někdo se na to těšil.
0: But someone was longing for it.
1: Ale někdo potom toužil.
0: That is the relation of the master disciple.
1: To je vztah mezi učitelem a žákem.
0: So long journey, you are tired, relax.
1: A máte tedy dlouhou cestu za sebou, můžete se uvolnit.
0: It is said, what you have, give it.
1: Říká se, dej to, co máš.
0: Otherwise, it will get lost.
1: Protože jinak o to přijdeš.
0: It means whatever knowledge you have.
1: Jakékoliv poznání máte.
0: Talents.
1: Nebo nadání.
0: Techniques.
1: Nebo techniku.
0: Etc.
1: A tak podobně.
0: You shall give further.
1: Tak byste měli dávat dál.
0: Otherwise it get lost.
1: Jinak se to ztratí.
0: This technique after your death is lost.
1: Ta technika se po vaší smrti ztratí.
0: Therefore in the system,
1: proto v systému,
0: it's very important master and disciple teaching.
1: Je velmi důležité učení mezi mistrem a žákem.
0: It is a chain work.
1: Je to taková řetězová práce.
0: It's a continuity.
1: Je to kontinuita.
0: The father,
1: otec,
0: the son,
1: syn,
0: the grandson,
1: vnuk,
0: grandson,
1: pravnuk.
0: So this is how the dynasty is continuing.
1: Tak pokračuje celý rod.
0: So master to disciple to disciple to disciple.
1: A tak z mistra na žáka, na dalšího žáka, dalšího žáka.
0: But that becomes master who mastery the teachings and instructions was given by master.
1: A ten, kdo zvládne učení od svého mistra, se sám stává mistrem.
0: The aim of the master is to make the disciple more than himself.
1: Cílem mistra je udělat z žáka víc, než je on sám, než je sám ten mistr.
0: To make the best master.
1: Udělat z něj toho nejlepšího mistra.
0: There's one stone called Paras.
1: Je jeden kámen, říká se mu Paras.
0: And when you touch this Paras stone to some iron or iron metal touch to the Paras stone.
1: A když se Paras dotkne nějakého kovu, nebo když se kov dotkne toho kamene Paras,
0: that iron becomes gold.
1: Tak se z toho železa stane zlato.
0: This is a speciality of the stone Paras.
1: To je specialita toho kamene Paras.
0: That Paras turns stone into or the iron into the gold.
1: Paras mění železo ve zlato.
0: And the master doesn't turn disciple into the gold or diamond.
1: A mistr neproměňuje žáka ani v diamant ani ve zlato.
0: But he makes the master.
1: Ale dělá z něj mistra.
0: Master makes the master.
1: Mistr dělá mistra.
0: Paras cannot make the Paras.
1: Paras nemůže udělat Paras.
0: Only can make gold out of iron.
1: Jenom dokáže z železa dělat zlato.
0: So this is the difference.
1: V tom je rozdíl.
0: Similarly, all of us here have some good qualities.
1: Tak podobně všichni, co tu jsme, tak máme nějaké dobré vlastnosti.
0: Also many bad qualities.
1: A také mnoho špatných vlastností.
0: That you need not to give further.
1: A ty předávat nemusíte.
0: That let it get lost.
1: Ty se klidně můžou ztratit.
0: But the good quality.
1: Ale ty dobré vlastnosti.
0: Some talents.
1: Určité nadání.
0: Good ideas.
1: Dobré myšlenky.
0: Give further.
1: Nápady předávejte dál.
0: It will modify.
1: Budou se modifikovat.
0: And bring to the perfection.
1: A dovedou k dokonalosti.
0: This is called Shruti Smrti.
1: Říká se k tomu Shruti a Smrti.
0: Shruti is that what is taught.
1: Shruti je
0: by master.
1: To, co mistr učí.
0: The Shruti, Shrota and Shrotriya. These are three.
1: Je Shruti, Shrota a Shrotriya.
0: So Shruti is that authentic literatures, authentic scriptures.
1: Shruti jsou tedy ty autentická původní písma.
0: These are Vedas, Upanishads.
1: Jako Vedy, Upanishády.
0: This was spoken by great saints, the great seers.
1: To, co říkali velcí svědci a mudrci.
0: So this is a Shruti.
1: Čili to je Shruti.
0: And now, who understand the Shruti?
1: A ten, kdo chápe tyto Shruti,
0: who can give further?
1: Kdo je dokáže předávat?
0: That called the Shrotriya.
1: Tak tomu se říká Shrotriya.
0: Who can speak, who can explain us?
1: Kdo o nich dokáže mluvit a dokáže nám je vysvětlit?
0: Holy book is written.
1: Svatá kniha je sepsána.
0: But you need someone who explains.
1: Ale je k ní potřeba někoho, kdo vám ji vysvětlí.
0: Technique is there.
1: Existuje technika.
0: Instrument is there.
1: Existuje nástroj.
0: Injections are there.
1: Injekce jsou připravené.
0: Operation theater is there.
1: Operační sál.
0: Everything is very clear.
1: Všechno je jasné.
0: But you didn't get learning from your professor or from the surgeon how to operate.
1: Ale chirurg vás nenaučí operovat.
0: Everything is there. Try to operate your father's brain.
1: Máte všechno k dispozici a zkuste si operovat tatínkovi mozek.
0: I'm sure you can open it.
1: Jsem si jistý, že se vám podaří ho otevřít.
0: But how will you close again?
1: Jenže jak ho zase zavřít?
0: It's written in the book how to do.
1: A přitom se to píše v knihách, jak na to.
0: Instruments are there.
1: Máte veškeré nástroje.
0: Theater is there.
1: Máte operační.
0: Anesthesia is there.
1: Sál, anestezii.
0: But didn't learn.
1: Ale nenaučili jste se to.
0: So sastras, the Shruti, it is there.
1: Čili šástry a Shruti máte.
0: You can read.
1: Můžete si je číst.
0: You can understand.
1: A můžete je pochopit.
0: You can explain.
1: Můžete je vysvětlit.
0: But you did not make perfection.
1: Ale ještě jste v nich nedosáhli dokonalosti.
0: That's why someone said.
1: Proto někdo řekl.
0: Tons of theory, nothing compared to the gram of practice.
1: Tuny teorie nevyváží gram praxe.
0: And that practice, you have to get from the Shrotriya.
1: A tu praxi získáte od Shrotriya.
0: So it said, Brahmanista Shrotriya, Parivrajakacharya, Paramahansa, Satguru Dev. This is title.
1: Říká se toto, je to celý titul.
0: Brahmanista.
1: Brahmanista.
0: Satguru is that one who is the Brahmanista. It means knower of the Brahman, who have realized the Brahman.
1: Sataguru je Brahmanista, to znamená ten, který uskutečnil Brahman, který realizoval Brahman.
0: Brahmanista Shrotriya, that one can speak about Brahman.
1: Brahmanista Shrotriya, tedy ten, který může mluvit o Brahman.
0: So he speaks about the Shruti.
1: Který může mluvit o Shruti.
0: The Shrotriya, the master.
1: Šrotria neboli mistr.
0: And Shrota is the disciple.
1: A pak to třetí Shrota, to je žák.
0: So you are here all as a Shrota.
1: Čili vy všichni jste tu jako Shrota.
0: I am Shrotriya.
1: A já jsem Shrotriya.
0: And giving you from first hand.
1: A z první ruky vám předávám.
0: The Shastras, the Smritis, the Puranas.
1: Shastry, smrt, Shruti, Purany.
0: So this is the perfect way of learning.
1: Čili je to dokonalý způsob, jak se něco naučit.
0: Otherwise, you know, I read also in the book and same thing. There's not no problem. It's no different.
1: Můžete říct, no, ale to samé se dočtu v knížkách. V tom není žádný rozdíl.
0: To read the holy book.
1: Přečíst si svatou knihu.
0: And listen reading from the holy person.
1: A poslouchat světce, to jsou dvě věci.
0: So, without Shrota and Shrotriya, it doesn't go further.
1: Bez Shrota a Shrotriya, ten řetěz nepokračuje dál.
0: So there should be giver and receiver.
1: Čili měl by existovat někdo, kdo dává a někdo, kdo přijímá.
0: Otherwise everything is lost in this space.
1: Protože jinak se to všechno ztratí.
0: So we have here almost all you are the instructor, the diploma holder of yoga and the life teacher.
1: Vy všichni skoro jste cvičitelé jógy a máte na to svůj diplom.
0: And you have many, many disciples.
1: A sami máte mnoho a mnoho žáků.
0: And your disciples have also other disciples.
1: A možná vaši žáci mají už další žáky.
0: This is the chain work.
1: To je ten řetězec.
0: So how the yoga in the life is spread around the world.
1: Jak se yoga v denním životě šíří po celém světě.
0: If it is a real quality,
1: jestli má v sobě skutečnou kvalitu,
0: is a long lasting.
1: Tak vydrží dlouho.
0: And if it's not good quality,
1: a pokud není kvalitní,
0: then call use and throw.
1: Tak je to jen něco na jedno použití.
0: So sometimes you practice this technique and then you are going to some other techniques and then you are going to some other one. At end you are nowhere.
1: Pak můžete to dělat tak, že se zacvičíte tuhle techniku a pak přijdete k další technice a pak se zacvičíte něco úplně jiného a na konci nebudete nikde.
0: So, this, what we have here,
1: to, co máme tady,
0: and you have also lot of knowledge,
1: vy sami máte spoustu poznání,
0: and this we should give further.
1: Znalostí, které byste měli předávat dál.
0: So it's called upgrading.
1: Čili je to taková aktualizace.
0: There's hardware.
1: Existuje hardware.
0: There's software.
1: A software.
0: And there's spiritual ware.
1: A pak duchovní ware. Nejde to přeložit.
0: So we are getting upgrading spiritual ware.
1: Čili aktualizujeme si ten duchovní ware.
0: That is very important.
1: To je velmi důležité.
0: So welcome you all.
1: A tak vás všechny vítám.
0: And we have beautiful program.
1: Máme krásný program.
0: It will be announced very soon.
1: Velmi brzo bude oznámen.
0: We have divided six groups.
1: Rozdělili jsme vás do šesti skupin.
0: And each six groups have different subject.
1: A každá z těch šesti skupin bude mít jiné téma.
0: And every day group will change.
1: A každý den se ty skupiny budou měnit.
0: So maybe here you learn about asanas.
1: Řekněme, že třeba tady se budete učit něco o asanách.
0: Dasaravitasana.

0: अब बिछड़े कब मिलेंगे, दूर पड़ेंगे जाए। From this tree,
1: z tohoto stromu,
0: in the fall season,
1: na podzim,
0: with the wind,
1: s větrem,
0: strong wind came,
1: přišla vichřice,
0: and leaf broke from this tree,
1: a
0: fall down,
1: ze stromu padá list.
0: And wind has taken away from other side of the hills of the mountains.
1: A vichr ho zavál na druhou stranu hor.
0: Patta tuta dál si, that leaf fall down, separated.
1: List spadl daleko od stromu.
0: Destiny of the wind took far away.
1: Osud v podobě větru ho zanesl daleko.
0: Now the leaf said.
1: A lísteček na to říká.
0: This separation.
1: Toto oddělení.
0: My destiny has taken far away.
1: Můj osud mě zanesl daleko.
0: Will I come again?
1: Jestli pak se ještě vrátím.
0: On my beautiful branch of that my tree.
1: Zpátky na tu moji větvičku na stromě.
0: And I will be on my same place.
1: Jestli pak se vrátím na to samé místo.
0: How nice my garden park is.
1: Jak krásná je ta moje zahrada.
0: But the destiny has taken so far away.
1: Ale osud mě zanesl tak daleko.
0: So don't think that it will come again on this tree.
1: Čili nemyslete si, že se vrátíte zpátky na ten samý strom.
0: This is the reality.
1: Taková je skutečnost.
0: So as long as we are living.
1: Dokud žijeme.
0: We are human.
1: Jsme lidé.
0: What means for me human?
1: Co to znamená pro mě být člověk?
0: What makes me human?
1: Co ze mě dělá člověka?
0: How to create the human?
1: Jak ze sebe udělat člověka?
0: Etc.
1: A tak dál.
0: And that is one of the way called the yoga, the union between father and mother.
1: A to je jedna cesta jógy, to je to spojení mezi otcem a matkou.
0: And then you continue do your sadhana.
1: A pak pokračujete dál ve své sadhaně.
0: And there are many, many sadhanas.
1: A je mnoho různých sadhan.
0: Yesterday we were singing.
1: Předevčírem jsme zpívali
0: that bhajan.
1: Bhajan.

0: There are four kinds of practice.
1: Jsou čtyři druhy cvičení.
0: Through that you can get to the liberation.
1: Kterými se můžete dostat k osvobození.

0: Jagat mithya. This samsara, this world.
1: Jagat mithya znamená tato samsara, tento svět.
0: Is not permanent.
1: Není trvalý.
0: Mithya.
1: Mithya.
0: Like bubbles on the water.
1: Jako bubliny na vodě.
0: Is not for long.
1: Nevydrží dlouho.
0: Like our age.
1: Jako náš věk.
0: We were little child.
1: Byli jsme malé děti.
0: Teenagers.
1: Pubertáci.
0: Young.
1: Byli jsme mladí.
0: And getting slowly, slowly down.
1: A pomalu stárneme.
0: And walking with the hands on the...
1: Chodíme s rukama za zády.
0: And some are walking very... Spine is bowed down.
1: Někteří, když jdou, tak mají úplně skloněnou páteř.
0: The destiny said.
1: Osud říká.
0: You are searching grave.
1: Těm, co se tak ohýbají, že už hledí do hrobu,
0: hledají. We will carry you there, don't worry.
1: Nemusí si dělat starosti, dojdou tam.
0: My dear, this life cannot remain as it is.
1: Moji milí, tento život nezůstane takový, jaký
0: je. So this unsatya, unreality.
1: Čili toto je unsatya, neskutečnost.
0: So you already now.
1: A už se vám ukazuje teď.
0: And when you were young, 10, 20, 30 years, 35 years and doing the exercises.
1: A když jste byli mladí, bylo vám 20, 30, 35.
0: And then walking like this, the t-shirt, no.
1: Tak jste cvičili a pak jste chodili takovým tím způsobem.
0: But one day, gone.
1: Ale jednoho dne to
0: so
1: bude pryč.
0: This is a mithya.
1: Čili to je mithya.
0: The leaves of the trees here beautiful green.
1: Strom, listy tady na tom stromě jsou krásné
0: we
1: zelené.
0: We wish that it could be all the time.
1: A my si přejeme, aby tak zůstaly na pořád.
0: But just in one month.
1: Ale přejde měsíc.
0: We will invite you to collect all this.
1: A pozveme vás, abyste je schrabali tady všechny.
0: Brahma satya jagat mithya.
1: Brahma satya jagat mithya.
0: That's it.
1: Tak to je.
0: Yeah. We can have this everlasting.
1: Můžeme mít stále zelené listy.
0: Now in the Kali Yuga.
1: Teď v Kali Yuze.
0: There is two immortal.
1: Jsou dvě věci nesmrtelné.
0: Atma.
1: Atma.
0: And plastic.
1: A umělá hmota.
0: Plastic even you burn.
1: Umělou hmotu, i když spálíte.
0: You think it is burned, it's not burned, it's in the space.
1: Myslíte, still. Že schořela, ale ona je ve vzduchu.
0: We can't destroy the plastic.
1: Plasty nejde zničit.
0: Well, this is other subject.
1: Tak, přejdeme na jiné téma.
0: So the first technique is to realize, to know the reality, what is the reality and what is unreality.
1: První technika tedy je vědět, co je skutečnost a co je neskutečnost a rozlišit jedno.
0: Let's say that you have 500 billion years life.
1: Řekněme, že máte život dlouhý 5 milionů let, bilionů let.
0: But on one day will come the border.
1: Ale jednoho dne tam stejně přijde ta hranice.
0: Hariom. So that this jivatma is longing to become one with that supreme.
1: Jivatma touží se sjednotit se svrchovaným.
0: How to do?
1: Jak na to?
0: Do

0: Vairagya. Detachment.
1: Vairagya, odpoutanost.
0: But his attachment is very, very strong.
1: Jenže připoutanost je nesmírně silná.
0: Attachment is something, a glue.
1: Připoutanost je jako lepidlo.
0: Stuck on your one finger.
1: Které vám ulpí na prstě.
0: You take with this finger to throw it. It is stung here.
1: A vy se ho snažíte druhými prsty sundat.
0: You take from here to throw it like this thing here.
1: Místo toho se přilepí

0: vidíte a zůstane vám na té ruce.
1: That glue is very difficult to throw away.
0: A je lepidlo se opravdu odhazuje velmi těžce.
1: Attachment is the first problem of us all.
0: Připoutanost je takový prvořadý problém nás všech.
1: If you said or that you have no attachment, but you have attachment.
0: I když třeba říkáte, že jste nepřipoutaní, tak stejně jste.
1: You can tell Swamiji, have you attachment?
0: Můžete si říkat za Swamiji, že ty jsi připoutaný.
1: My attachment is so heavy.
0: A moje připoutanost je tak těžká.
1: Round the world.
0: Je celosvětová.
1: That's it.
0: Tak to je.
1: So my attachment is all of you.
0: Moje připoutanost jste vy všichni.
1: I always say, please liberate me, Mahaprabhuji.
0: Já se pořád modlím k Mahaprabhujimu, prosím, osvoboď mě.
1: But in this attachment we should do something good.
0: Ale s tou připoutaností bychom aspoň mohli
1: as
0: dělat
1: long
0: něco
1: as body is here,
0: dobrého, dokud tu máme těla.
1: The vasana is here.
0: Tak tu máme vásány.
1: Even at least feeling of going and washing yourself. This is also attachment.
0: I když máte třeba chuť se jít umít, tak i to je určitá připoutanost.
1: Or take a glass of water.
0: Nebo když si chcete vzít sklenici vody.
1: We have to survive.
0: Musíme tu přežít.
1: And without this survive, attachment, we cannot survive.
0: A bez určité připoutanosti bychom tu ani nepřežili.
1: But don't have attached in such a way.
0: Ale nebuďte připoutaní tak.
1: That you are crying for it.
0: Abyste pro něco plakali.
1: When gone is gone.
0: Když něco odešlo, tak to odešlo.
1: Forever.
0: Je to navždy pryč.
1: Eh? That's it.
0: Tak to je.
1: Buddha. So, but the attachment is just for your surviving.
0: Čili mějte takovou připoutanost, abyste přežili.
1: Otherwise it is said.
0: Jinak se říká.
1: From here, from the earth.
0: Odsud, od země.
1: Till the Brahmaloka, on the way.
0: Až do Brahmaloky, celá ta cesta.
1: This you have to resign the attachment.
0: Tak máte celou tu cestu na to, abyste se vzdali připoutanosti.
1: Pravda. All the 12 months.
0: Všech 12 měsíců.
1: You have to practice.
0: Je třeba, abyste cvičili.
1: To be above the attachment.
0: Abyste se posunuli nad připoutanost.
1: And the wall will, this bell will say there is no 13 months.
0: A ten zvon nás upozorňuje na to, že nemáme 13 měsíců.
1: But it is, there are 13 months.
0: Ale ve skutečnosti je 13 měsíců.
1: Every third year.
0: Každý třetí rok.
1: One month is going more.
0: Máme o měsíc víc.
1: How?
0: Jak to?
1: Because month is counted with the moon.
0: Protože měsíce se počítají podle měsíce, jako planety.
1: Every third year.
0: A každý třetí rok.
1: There's a 13 full moons.
0: Je 13 úplňků.
1: So that is already counted a extra month.
0: Takže vlastně máme takový měsíc navíc.
1: Yes or no?
0: Je to tak nebo není?
1: So in the Jyotish.
0: Takže v Jyotishi.
1: Jyotish can tell us in 2000 years there will be the dark moon.
0: Jyotish nám může říct, kdy bude temný měsíc v období 2000 let.
1: That is a mathematic.
0: A to je matematika.
1: And that is true. It will come.
0: A je to pravda, opravdu to tak bude.
1: They will say what time and how long
0: oni
1: will last.
0: Předpoví, kdy třeba bude zatmění měsíce a jak dlouho bude trvat.
1: Yes, somebody is telling me.
0: Někdo mi to říká.
1: Okay. So, my dear.
0: Takže, moji milí.
1: Yoga. When we come to yoga.
0: Když přijdeme k józe.
1: Then we should not only jump like a monkey here and there.
0: Tak bychom neměli poskakovat jenom jako nějaká opice.
1: Come to the real yoga.
0: Ale přijít k té pravé
1: yoga. But asanas and pranayams.
0: Asány a pranayama.
1: It have great meanings.
0: Mají veliký význam.
1: Evening we will have again lecture on this.
0: A večer budeme pokračovat.

0: भगवान की देवादिदेव देव पुरुषा महादेव सतगुरु स्वामी माधवानंद जी भगवान अलकपुरी जी महादेव जय। ओम नमो श्री प्रभु दीप नारायणम। हम सब दास प्रभु, हम मीन्स वी ऑल,
1: हम znamená my všichni.
0: हम सब वी ऑल,
1: हम सब।
0: ओम नमो श्री, श्री मीन्स द विक्टोरीज और समथिंग,
1: श्री znamená vítězství,
0: श्री इज प्रॉपर्टीज,
1: je to prospěch,
0: personalities, many many things,
1: mnoho věcí.
0: ओम नमो श्री प्रभु, प्रभु इज द नेम ऑफ द गॉड,
1: प्रभु je jméno Boha.
0: Yes. Guru. Om namo Sri Prabhu Deep Narayanam. Deep is the light.
1: Deep je světlo.
0: And this light should be ever and ever.
1: A to světlo by mělo být navždy.
0: Not like this flame.
1: Jako tento plamen.
0: But all we in our heart, there is a flame.
1: Ale v srdci každého z nás je plamen.
0: Everyone we have day and night.
1: Každý z nás ho má ve dne i v noci.
0: And that day when this flame will go, it means gone.
1: A ve chvíli, kdy ten plamen odejde, tak je to pryč.
0: But as great Saint Bhagwan Deep Narayan Mahaprabhu ji, Dev Puri ji, Alag Puri ji, Madhavanand ji,
1: ale jak velcí svědci, holy guruji,
0: they all, those great sadhu, shanta, bhaktas, many many gurus, millions of gurus are there.
1: Tito velcí sadhuové, mudrci, je milion gurů.
0: Some they are more doing the seva for whole world.
1: Někteří dělají více sévu pro celý svět.
0: Many great sadhus, sants, swamis.
1: Mnoho velcích sadhů, svámiů.
0: They are going in many countries.
1: Navštěvují různé země.
0: And they are going there for seva.
1: A jdou tam pro sévu.
0: We are also doing seva.
1: A my také děláme
0: to our sévu guru.
1: Našemu guruovi.
0: But the guru is also doing the seva to bhaktas, disciples, everything.
1: Ale guru také dělá sévu bhaktům a svým žákům.
0: So this both begins oneness.
1: A tak obojí je to v jednotě.
0: So om namo Sri Prabhu Deep Narayanam. Narayan is Vishnu.
1: Narayan je Vishnu.
0: Yes. So Vishnu Bhagavan.
1: Vishnu Bhagavan.
0: Om namo Sri Prabhu Deep Narayanam. Narayan is Bhagavan, great.
1: Narayan je Bhagavan, velký.
0: So there's many people name is we are giving Narayan.
1: A tak mnohým lidem dáváme jméno Narayan.
0: In Jyotish, in the Jyotish, they are telling when one is born, which time.
1: V Jyotiši se říká, kdy přesně je člověk narozený, v jakém čase.
0: And when one is born,
1: a když se člověk child, narodí,
0: means that in that minute that this child touched the earth.
1: To je ta minuta, kdy se to dítě dotklo země.
0: Means our hands.
1: To znamená našich rukou.
0: Our body is also earth.
1: Naše tělo je také země.
0: So that time is that constellation. When one opened his eyes and body on the earth.
1: Ten čas je ta konstelace, když otevře oči a dotkne se země, zrodí se na zemi.
0: And there in which time, constellation.
1: A v jaké té konstelaci, v jakém tom čase?
0: The the
1: Chandra
0: and Surya.
1: A Surya.
0: They are very important.
1: Slunce a měsíc jsou velmi důležité.
0: But there are all 9 different where we are all the constellation.
1: A je 9 různých konstelací.
0: When is born?
1: Kdy se narodíme?
0: In iron. Iron, you know about iron?
1: Železo.
0: It's a very strong one.
1: Je velice, velice silné.
0: Then silver.
1: Potom stříbro.
0: Is also very good.
1: To je také velmi dobré.
0: Gold is not good.
1: Zlato to není ideální.
0: So on what day, which time constellation is birth?
1: Takže v jaký den, v jakém čase je ta konstelace toho narození?
0: Then according to that should be the name of the person.
1: Tak podle toho by mělo být jméno toho člověka.
0: And there are 3, 5, 2 there are different constellations.
1: A jsou různé konstelace, 2, 3, 5
0: So there is a given one letter.
1: Tak tam je jedno to písmeno.
0: For example, A or B.
1: A nebo B.
0: Or something like this.
1: Nebo nějaké podobné.
0: So the first letter.
1: Tak to první písmeno.
0: Name should go.
1: Tak na to by mělo začínat to jméno.
0: So some here is for a, here is sitting some what is your name?
1: Sangam.
0: Sangam is a Indian name.
1: Tak Sangam je indické jméno.
0: Yeah. So many other your names. It's okay. Every number is a good name. Every name.
1: Každé jméno je dobré.
0: But which first letter should be that?
1: A jaké by mělo být to první písmo?
0: Then you can be a Czech or a Slovakians or Croatians or this or that or yeah.
1: A může být české, slovenské, chorvatské.
0: Doesn't matter any, but first letter.
1: To je jedno v jakém jazyce, ale to první písmo.
0: With that never or the constellation is that one first name.
1: Ta konstelace dává to první písmeno toho jména.
0: And then you can be any.
1: A pak můžete být cokoliv.
0: Then you will be all the times coming on that way how you are. Tak, good will be, this will be, that, that.
1: Tak pak bude všechno dobré a budete pokračovat tím správným směrem.
0: Hanička?
1: Třeba Anička?
0: Vandulský? Eh? So Andulský, what was an? Andaj.
1: A třeba Andulka, když tam má to an.
0: So, Henučka, Papičky, Kakučky, Papučky. So, all numbers. First letter.
1: Tak to první písmeno.
0: When you are born.
1: Když se narodíte.
0: Then you should go to the constellations which and that is mostly this Surya.
1: Tak byste se měli podívat na tu konstelaci, která je.
0: And moon.
1: Většinou je to podle slunce a podle měsíce.
0: Or who was other constellation.
1: Nebo nějakou jinou konstelaci.
0: Then you give the name. Any words you can take.
1: A podle toho dáte to jméno.
0: But first letter which must be.
1: Jakékoliv jméno, ale podle toho prvního písmene.
0: B, T, K, OK, any.
1: Jakékoliv písmeno.
0: So be se kakagagadam, chachajajanam. We were singing, we learned Hindi lectures.
1: Tak uděláme si přednášku o Hindi.
0: In here in Czechoslovakia.
1: Tady v Československu.
0: Yeah,
1: v
0: and nearby Republice. This, there is other name of that, otherwise Dovavalska. Yeah. Dovavalska, Dovavalka. Now what is that? Anyhow. So, in that name, what time? That is, it can be night.
1: To jméno.
0: Child was born midnight.
1: V jaký čas, ať se třeba dítě narodí o půlnoci?
0: Before, after.
1: Před nebo po.
0: But that is the constellation that you should know.
1: Ale je to ta konstelace, kterou bychom měli znát.
0: And then you make a name also this.
1: A pak se podle toho udělá to jméno.
0: And then you should find out that this person whom I will, which kind of boy for my, as my husband or my wife, the girl, which name, which constellation.
1: A podle toho by se měla zjistit i ta konstelace toho manžela nebo té manželky.
0: Don't think of the face.
1: Nemyslete na tvář, na podobu.
0: And beautiful. And now we are here. What is beautiful?
1: A teď to máme všichni takhle, tak co je na tom krásného?
0: Yes. And some are from up. You know, they are going till here.
1: A někteří to mají až takto?
0: Like this. Yeah. So the whole face. So, not only this, of course, beautiful everywhere you do.
1: Takže nejenom toto.
0: What is a beauty?
1: Ale co je krása?
0: Beauty means the two, husband and wife.
1: Znamená dvě, manžel a manželka.
0: Yeah, be you. Two je na beauty.
1: Slovní hříčka. Be to beauty.
0: Yeah. So be, they are both husband and wife.
1: Tak jsou oba manžel i manželka.
0: And beauty. Okay, make a tea, coffee. We drink the coffee, tea.
1: Ještě čaj si dej.
0: So, it is from itself, from our heart.
1: Je to zevnitř z našeho srdce.
0: From our eyes.
1: Z našich očí.
0: From our brain.
1: Z našeho mozku.
0: Then we don't see that this is beautiful or not.
1: Tak odtud vidíme, jestli to krásné nebo ne.
0: Immediately coming there together.
1: A tam se to potom všechno spojuje.
0: But Jyotish.
1: Ale Jyotish.
0: And now if you ask the Jyotish, they will tell you this was not good constellation, that this and that, many things.
1: Když se pak zeptáte toho Jyotish, tak vám řeknou, tady nebyla dobrá konstelace a tady toto a ono.
0: So take your name according to the constellation.
1: A tak si vemte jméno podle této konstelace.
0: And doesn't matter which country.
1: A je jedno z jaké země.
0: Moon is in whole world.
1: Měsíc je po celém světě.
0: And sun is also there.
1: A také slunce.
0: And other constellation is always with the sun and moon.
1: A ty konstelace jsou vždycky se sluncem a s měsícem.
0: And in that time.
1: A v tom čase.
0: Then how the child is coming.
1: Když přichází to miminko.
0: How long we will put the child.
1: Jak ho potom položíme.
0: Yes. And in India, 99% or nearly all, after child is birth and clean and digs, their eyes are nicely open. They are nice.
1: Tak v Indii 99% nebo skoro všichni, když se to miminko narodí, tak ho potom omyjí, otevře oči, krásně ho jako počistí.
0: And I see here in European and this, they are born very good, okay, a little bit, but they are not open.
1: A když se narodí tady v Evropě, tak jsou krásní, ale neotevřou oči.
0: It's okay, why not?
1: To nevadí.
0: Because they still sleep.
1: Protože ještě spí.
0: So you was born with a sleep.
1: Tak jste se narodili ve spánku.
0: So really it is to know to make very good constellations.
1: tak je to o tom, abychom znali a měli ty dobré konstelace.
0: And there are many, many points in that.
1: A je v tom mnoho bodů.
0: So in that way then is no problem of the name. Then you can do any name.
1: Pak už si můžete dát jakékoliv jméno. Není žádný problém.
0: But first letter.
1: Ale to první písmeno.
0: That is yours.
1: To je to vaše.
0: So doesn't matter which language you are have.
1: A to je taky jedno, v jakém jazyce mluvíte.
0: But you know, there are only nine letters.
1: A tak jenom 9 písmen.
0: Then comes zero.
1: A pak už je 9 číslic a pak je 0.
0: Zero is not good.
1: A 0 není dobrá.
0: You know who bred this humorog, this language like that this 9 moon or 9 dead names?
1: Víte, kdo vymyslel těch 9 jmen?
0: And then comes the zero.
1: A pak ta 0.
0: Otherwise before was a line. 1 line, 2 line, 3 lines, this line, always like that, yes?
1: Předtím se na počítání dělali takové ty čárky.
0: So who was that who brought this?
1: A kdo vymyslel
0: numbers?
1: Ta čísla?
0: From where?
1: Odkud to je?
0: From India.
1: Z Indie.
0: So he, from India there, he is very great. And then he made whole world said, oh my God, very special. Now we know how to count.
1: A tak Indii jsou velcí a pak celý svět říká, konečně víme, jak počítat.
0: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 and 9. Bus?
1: 9 stačí. 9 číslic.
0: Then we have to give 10, then it's 0.
1: A v té 10 už je 0.
0: And after that 0, again we have to do further 1.
1: A pak pokračujeme dál tou jedničkou.
0: So that goes 11, 12, 13, etc.
1: 11, 12 a tak dál.
0: So you know all people have learned in the very much in the learning in very much in your knowledge.
1: Tak to všichni víme a učíme se to.
0: University.
1: Na univerzitě.
0: So uni. Uni, var. There are two words, beautiful.
1: To slovo univerzita se skládá ze dvou krásných slov.
0: So we have to know. Your husband should know. No, he don't know.
1: Tak bychom to měli vědět a váš muž by to také měl vědět, ale neví.
0: But that girl knows.
1: Ale ta dívka,
0: or mother knows.
1: Nebo ta matka to ví.
0: So she will tell when what it was.
1: A ta maminka řekne, kdy přesně to bylo.
0: And how day it will go. So many people they are taking certain months they are not together.
1: A tak někteří lidé v určitém měsíce nejsou spolu.
0: Of course they are at home and they are nice and together and eating and cooking and everything.
1: Samozřejmě jsou domů spolu.
0: But purifying the whole bodies.
1: Ale jedí spolu, ale pročistují celé
0: good
1: tělo.
0: Food.
1: Dobré jídlo.
0: Good milk.
1: Dobré mléko.
0: That kind of nourishment.
1: Takovou výživu, stravu.
0: And then they are looking of the constellation.
1: A pak se dívají na konstelace.
0: Wow, ten heart. When you look everybody, your children and like, it will be very good.
1: A pak vaše děti budou velmi dobré.
0: And they are with those constellations who comes, they are very, sometimes very angry and this and that.
1: A když přijdou nějaké jiné konstelace, tak pak jsou takové rozhněvané.
0: You know our Puma, mother, the here Punam?
1: Znáte tady Punam?
0: I made all the rest here. And she's so powerful, this.
1: Tak jsem to všechno nasměrovala, ona je tak
0: what
1: silná.
0: Eating, this, that.
1: Jaké jídlo, co všechno.
0: And also there is a, which kind of nourishment should give that child.
1: A jaký druh té stravy by se měl dávat tomu dítěti?
0: But not the child.
1: Ale ne dítěti.
0: The mother should eat.
1: A ta matka by to měla jíst.
0: So then don't eat chilies.
1: Tak pak nejíte chili.
0: Yes, otherwise child will cry.
1: Jinak to dítě potom bude plakat.
0: So mother should eat.
1: Takže ta matka by měla.
0: And there's very, very good nourishment that is.
1: Měla by mít velmi dobrou stravu.
0: And now go to the hospital.
1: A teď jdete do nemocnice.
0: They said the child is still she's suffering.
1: Tam dítě
0: well, pořád. Child can be come slowly, slowly come out.
1: A pomalu potom vyjde ven.
0: They said no, no, no. Nowadays they are so happy they cut it here.
1: A dneska už to dělají tak, že jenom
0: and take the child out and go.
1: Tady rozříznou a vyjmou to dítě.
0: That is not good.
1: To není dobré.
0: Yeah, if there is something really different things, then they are.
1: Pokud je něco jinak, něco je komplikovaného, tak ano.
0: So, first child comes, how comes?
1: Prvně přijde dítě, jak přijde?
0: And sometimes it comes, child, the feet comes out.
1: A někdy jde nožičkama napřed?
0: No problem, they quickly they take out.
1: Není problém, oni ho rychle potom vytáhnou.
0: But that person they said, who was first feet came out from mother.
1: Ale o tom člověku, který takhle vyjde nohama napřed, se říká.
0: And that person doesn't matter girls or the boy.
1: A jedno jestli je to chlapec nebo dívka.
0: The man and woman. If someone have problems in the body.
1: Když má někdo problémy s tělem v těle,
0: then they will put their foot on the body.
1: Tak dají
0: 100%
1: nohy na to tělo.
0: And everything will be good.
1: A všechno bude dobré.
0: We are worshiping that boy. Yes.
1: Uctíváme toho chlapce.
0: So have you any child that was came out both legs?
1: Máte nějaké dítě, které přišlo na svět s nohama napřed? Kdo?
0: Yeah. Then he cut his stomach out. Of child of your. Yeah. So that is a it is come quickly.
1: Tak to jde potom rychle.
0: Anyhow, these things, it is a science.
1: Takže tyto věci jsou věda.
0: It is that science.
1: Je to ta věda.
0: Yes. That natural.
1: Je to přirozené.
0: And they are not die.
1: A oni nezemřou.
0: In backside, sometimes they are pulling him out. That is not good.
1: Někdy ho vytahují za hlavičku, to taky není dobře.
0: Yeah, many, many times it's here and then there. Yeah. So go to your mother, go inside.
1: Tak se vraťte zpátky.
0: Say, mother, you brought me other side.
1: Maminko, porodila si mě jiným způsobem, musím zpátky.
0: So, naturally.
1: Přirozeně.
0: I don't say that it should come with the legs, okay?
1: Neříkám, že by mělo miminko jít nohama napřed.
0: But it can be.
1: Ale může to tak být.
0: Also the cows.
1: Nebo taky u krav.
0: Horse.
1: U koní.
0: Buffaloes.
1: U buvolů.
0: All four legs animals.
1: U těch čtyřnohých zvířat.
0: All who's born as it is, others are the with and eggs.
1: Někteří se rodí z vejce.
0: They come as a egg.
1: A výjdou jako vajíčko.
0: And etc.
1: A tak dále.
0: So this is light that those who are born like this.
1: A tak ti, kteří se takto narodí.
0: This is that one coming to the home the people, the manav, manushya, and all other animals also who gave the babies, they are like similars.
1: A tak. Manuše a ty zvířata, která jsou čtyřnohá, taky to tak mají.
0: So, but we have to have a good palam, the who knows how to talk about the constellations when and what.
1: A tak bychom měli mít nějakého dobrého člověka, který zná ty konstelace a ví, co a jak.
0: In my life, let's say my caste life.
1: Řekněme, že v mém životě.
0: We are all as a Brahmin.
1: V té mé rodině jsme všichni jako Brahmíni.
0: And so Gargacharya, great Gargacharya.
1: Gargacharya.
0: And Shiva and Parvati's marriage from Gargacharya.
1: A tak Shiva a Parvati se vzali, jakože oddali Gargacharya.
0: Also Krishna's.
1: A také Krishna.
0: And this Gargacharya's. So I am from this like a Gargacharya's.
1: Tak já jako pocházím z těch
0: Gargacharya. You also have. You all have. But you have lost now.
1: Vy to také tak máte.
0: Otherwise your parents was who all was in this line.
1: Jinak vaši rodiče by byli přesně takhle v tom životě.
0: But now we have made everything very good. What we call cooking everything inside. Recipes?
1: Tak je to takové pomíchané
0: rizu. Recipes is in London. So we are all risibisi.
1: Tak my jsme takové risotto všichni.
0: But you born in good constellation.
1: Ale narodili jsme se v dobré konstelaci.
0: Because one have to come out.
1: Protože člověk se musí narodit.
0: So there are now in Kali Yuga is everything many changed many things.
1: A teď v Kali Yuze se změnilo mnoho věcí.
0: So that name I'm talking.
1: A teď mluvím o tom jméně.
0: Any name your parents can give you.
1: Rodiče vám můžou dát jakékoliv jméno.
0: But first second in that second when you came out.
1: Ale v té sekundě, kdy jste se narodili.
0: Then that side in that constellation what was the letter?
1: Tak v té konstelaci jaké bylo to první písmeno?
0: And there are 2, 3, 4.
1: Jsou takové 2, 3, 4.
0: And from that you can take the name.
1: A od toho potom si můžete vybrat to jméno.
0: My name.
1: Moje jméno.
0: When I was born.
1: Když jsem se narodil.
0: My father was very great in astrology.
1: Můj otec byl velmi velký v astrologii.
0: So he gave me the name with my name.
1: Tak mi dal to jméno. The
0: late, no.
1: Podle toho písmene.
0: And that same thing Holy Guruji gave me my name.
1: A to stejné mi dal potom Holy Guruji jako jméno.
0: Because Holy Guruji was very good with the astrology, very good, great.
1: Holy Guruji byl taky velice dobrý v astrologii.
0: So my first letter, what is my letter?
1: Moje první písmeno je?
0: Eh? I don't know.
1: Už nevím.
0: Everybody is jack. What is jack?
1: Všichni takhle povídáte a nevím.
0: No. It's not a jack. It's not tell name.
1: Řekněte to jméno.
0: So what is that?
1: Jaké je to písmeno?
0: M. How beautiful.
1: Ma.
0: Mommy, mother, yes, that's why my mother likes me very much.
1: Proto mě maminka má tak ráda.
0: So, there are many names.
1: Je mnoho jmen.
0: You can have many names, but it is M.
1: Je mnoho jmen začínajících na M.
0: So ask your mother.
1: Tak se zeptejte své.
0: What time was born?
1: V jaký čas jste se narodili?
0: Yeah, at least within half hour. That is a constellation. Can you tell that?
1: Aspoň v rámci té půl hodiny, to tam se potom mění ta konstelace.
0: And then bring this name.
1: A potom to jméno.
0: Year, time.
1: Rok, čas.
0: And day, name. What was the day? Which day?
1: Který den to bylo?
0: Then we can give you again.
1: Tak pak vám to můžeme říct.
0: And then you talk on this name. Which letter?
1: A tak budete vědět, jaké to písmeno potom k tomu patří.
0: You will be healthy.
1: Budete zdraví.
0: Many things will be good.
1: Spoustu věcí bude dobrých.
0: Everything is going on good way.
1: A všechno půjde tím dobrým směrem.
0: So this is that science.
1: A to je ta věda.
0: And it is the other science.
1: A pak ještě jiná věda.
0: So those science are good. But That science is the cosmic science.
1: Ale tahle věda je ta vesmírná, kosmická
0: věda. That is
1: věda.
0: That all yogis, gurus,
1: všichni yogi,
0: brahmans, gurus, pandits, astrologers,
1: brahmini,
0: etc.
1: Panditi, astrologové a tak dál.
0: Many they are telling, but many people say, no, yes, that is nothing.
1: Tak oni to jako říkají, a někteří říkají, no, to, to je ničemu.
0: That's why all is problems everywhere.
1: A proto je všude tolik problémů.
0: So it is said, hum sab

0: Hum Sabha. All we together. Hum Sabha.
1: My všichni dohromady.
0: Sarana. We are in your holy feet.
1: Jsme u tvých lotosových svatých nohou.
0: We are your.
1: Jsme
0: Om Namo Siri Prabhu Deep Narayana. Hum Sabha Das Prabhu.

0: It means that not only myself.
1: To znamená nejenom já sám, sama.
0: Not that I am great.
1: Ne, že já jsem ten velký.
0: Not that I have knowledge.
1: Že mám poznání.
0: I have everything.
1: Že mám všechno.
0: That is nothing.
1: A to nic neznamená.
0: But we are all, O God, we are all for you.
1: Ale my všichni.
0: We are all coming together.
1: Všichni jsme dohromady přicházíme.
0: Like what? From the ocean comes the water.
1: Jako z oceánu přichází voda.
0: Beautiful clouds.
1: Krásné mraky.
0: Obviously, oh, high cloud, beautiful big clouds.
1: A vidíme krásné velké mraky.
0: And from that come the drops.
1: A odtud potom vychází kapičky.
0: All the drops comes.
1: A všechny ty kapky.
0: Where they come together.
1: Se spojí.
0: And they are going further where to go.
1: A pokračují dál.
0: So we are all like one drop.
1: Takže jsme každý jako ta jedna kapka.
0: But when we are all together.
1: Ale když jsme všichni společně dohromady.
0: Then we have very big river.
1: Tak máme velikánskou řeku.
0: Everything very great.
1: A všechno je velmi dobré.
0: So we are one by one.
1: Takže jsme jeden za jednoho.
0: But we cannot alone.
1: Ale nemůžeme být sami.
0: And that's why we are all together to do all good things.
1: A proto jsme všichni dohromady, abychom dělali dobré věci.
0: That's like this.
1: Je to takto.

0: donkey and only that, nothing.
1: A víte, já jenom tady chodím s oslem a nic dalšího.
0: And this is donkey is from somebody else.
1: A ten osel patří někomu jinému.
0: And I'm working for that.
1: A já pro toho člověka pracuju.
0: So he said, when donkey, you should sell it. When one donkey is there, you jak, sell it the donkey.
1: Jak budeš mít toho osla, tak ho prodej.
0: Again his worker came.
1: A tak přišel ten.
0: Where's the donkeys?
1: Pracovník, kde je ten můj osel?
0: I don't know.
1: Tak to nevím.
0: So bring again.
1: Tak zase přinesl další.
0: He sell it.
1: On ho zase prodal.
0: And so many times, again and again, one and one, one and one.
1: Tak mnohokrát to tak udělal jednoho po druhém.
0: So they got a money.
1: A tak přišli k penězům.
0: Because he sell it.
1: Protože ho vždycky
0: prodal.
1: There
0: was money.
1: Toho osla
0: again donkey came.
1: Peníze.
0: Again he should sell it.
1: A dostal dalšího osla, tak toho taky
0: prodal. So he had so much money. Good.
1: Tolik peněz.
0: So he became very rich.
1: A tak se z něho stal boháč.
0: And then that other one.
1: A ten druhý.
0: He was hunting.
1: Ten lovil.
0: So why you are hunting?
1: Tak proč lovíš?
0: Because it's my profession.
1: Je to moje profese, je to moje práce.
0: So he said, don't kill them.
1: A on řekl, nezabíjej je.
0: But I have to kill them.
1: A on na to namítl, že musí zabíjet zvířata.
0: So he said, I give you some different.
1: Tak on řekl, já ti dám něco jiného.
0: But he said, I am a hunter, I will hunt.
1: Já jsem lovec, já budu lovit.
0: So he had some instrument.
1: Tak na to měl
0: nástroj. Or like a bow arrow.
1: Něco jako luk a šíp.
0: One day was lost.
1: A jednoho dne to ztratil.
0: Someone gave him this.
1: A někdo mu dal.
0: Again he sold to others.
1: Tohle a zase to prodal.
0: He sold to other also.
1: A také to prodával.
0: And they became both very rich.
1: Tu zbraň a tak se oba stali boháči.
0: Then he said, you are the boys of the king.
1: A on jim potom řekl, vy jste synové krále.
0: Are we? He said, yes.
1: My jsme? A on řekl, ano.
0: Then village people said, yes, he is the king's child.
1: A teprve potom ti vesničané řekli, ano, jsou to děti krále.
0: So Guruji gave him ceremonies.
1: A tak mu Guruji udělal tu ceremonii.
0: And everybody became the king.
1: A stal se z něho král.
0: Then Guruji said, did you got it? He said, very good, Guruji, thank you very much.
1: A on se potom Guruji zeptal, tak dostali jste to? A oni, ano, děkujeme moc krát.
0: But we don't know how could we get like the money and this and that.
1: A my ani nevíme, jak jsme přišli k těm penězům.
0: Because Guruji have done.
1: Protože to Guru udělal.
0: So someone have told how to go.
1: Takže někdo řekl, jak jít.
0: So many people we also have.
1: A spoustu lidí to taky tak máme.
0: I have no money.
1: A někdo přijde a říká, já nemám peníze.
0: And I'm getting always.
1: A já vždycky říkám.
0: And it's going. Now I will go away.
1: A tak teď.
0: But I can't not other work.
1: Teď půjdu pryč.
0: Other was also not good.
1: Taky to není dobré.
0: Many, many people, they said, I cannot work.
1: A spoustu lidí říká, že nemohou
0: I get something.
1: Pracovat, něco dostanu.
0: But they don't. There are many.
1: A je jich takto mnoho.
0: So, come to that one person.
1: Běžte za tím jedním člověkem.
0: And get them to do, remain here. Okay?
1: Ať zůstanou tady.
0: Then you will rich of the rich.
1: Tak bude ten nejbohatší z bohatých.
0: What is rich?
1: A co je to bohatý?
0: Happiness.
1: Štěstí.
0: Joy.
1: Radost.
0: And friends to all.
1: A přítel pro všechny.
0: So, go to constellation where? Who have given, who did.
1: Tu konstelaci, kdo to jak udělal.
0: And many others who are doing many things, they will lost everything.

0: श्रीदेव पुरी महादेव की, सतगुरु स्वामी माधवानंद जी भगवान की, भगवान श्री दीप नारायण महाप्रभु जी की, अलकपुरी जी महादेव की, सनातन धर्म की। गुड इवनिंग एंड ब्लेसिंग ऑफ देवपुरी जी।
1: Dobrý večer a požehnání Devpurijiho.
0: Here in this hall and those who are with us through my webcast.
1: Vám v této hale i vám, kteří jsou s námi skrze internet.
0: Blessing for you also.
1: I vám požehnání.
0: It is said,
1: říká se,
0: every day is a glorious day.
1: Každý den je slavný den.
0: There is no bad day.
1: Nejsou žádné špatné dny.
0: There are bad events.
1: Jsou špatné události.
0: Not in that way, but some accident and something.
1: Ne tak, ale nějaké nehody a tak dále.
0: Sorry. In different culture.
1: V různých kulturách.
0: Every day is something great.
1: Každý den je něco jiné velkého.
0: So, every day is worshipped.
1: Každý den je uctíván.
0: And every day is a new day for us. Every day is a birthday for us.
1: Každý den je pro nás novým dnem. Každý den je pro nás narozeninami.
0: Now today is the also the anniversary of Devpuri ji.
1: Dnes je také výročí Devpurijiho.
0: Mahasamadhi anniversary.
1: Výročí jeho Mahasamadhi.
0: It's nearly 75 years ago.
1: Bylo to téměř
0: 75-80
1: lety.
0: Definitely we who adore, we are sad.
1: My, kdo ho uctíváme, jsme určitě smutní.
0: Also when our parents, friends pass away, we are sad.
1: Když naši rodiče nebo také přátelé, když odejdou, tak jsme smutní.
0: And not only humans.
1: A nejen lidé.
0: But also our house pet dies.
1: Ale když třeba náš domácí mazlíček zemře.
0: We are sad.
1: Tak jsme smutní.
0: Suddenly you come at home and you don't see your house pet.
1: Přijdete domů a najednou už tam toho to zvířátko nemáte.
0: It's missing.
1: Chybí vám.
0: Your cat.
1: Vaše kočka.
0: You know how happy and friendly cat is when you come at home.
1: Víte, jak šťastná a přátelská je kočka, když se přijdete domů.
0: Or a dog.
1: Nebo pes.
0: He hugs you before your wife or husband.
1: Ten vás obejme ještě dřív než váš partner. Manžel, manželka.
0: All. Even you see we have so many cows in Jordan, about 800-900 cows.
1: A víte, v Jordanu máme hodně kráv, asi 800 nebo 900 kráv.
0: And when you come there, they are happy.
1: A když tam přijdete, tak jsou šťastní.
0: They run towards you.
1: Běží k vám.
0: Be careful.
1: Tak si buďte, dávejte si pozor.
0: But they think you brought something good.
1: Myslí si, že jste jim přinesli něco dobrého.
0: When you come at home,
1: když přijdete domů,
0: and you have nice plants,
1: máte krásné květiny,
0: how beautiful, and they are happy.
1: I oni jsou šťastné, oni jsou krásné.
0: When they are thirsty, they are happy.

0: happy that you will give water.
1: Když mají žízeň, tak jsou šťastné, že je zalijete.
0: And morning they want to surprise you.
1: A ráno vás chtějí překvapit.
0: Opens beautiful blossoms.
1: A otevřou, rozkvetou, otevřou krásný květ.
0: So even the plants are happy.
1: Dokonce i květiny, rostliny jsou šťastné.
0: And even your furniture is happy.
1: Dokonce i váš nábytek je šťastný.
0: So furniture also needs love, care.
1: I nábytek potřebuje lásku, péči.
0: So this creation has a beauty.
1: Toto stvoření má krásu.
0: And that beauty needs care.
1: A ta krása potřebuje péči.
0: And when it's gone, we are missing.
1: A když odejdou, tak nám chybí.
0: Of course you are not attached to the plastic for chairs when broken you throw it.
1: Samozřejmě nejste připoutaný k plastové židli, tady se rozlomí, tak ji vyhodíte.
0: But there are some chairs which has great value.
1: Ale jsou židle, které mají velkou hodnotu.
0: And it is said who sat on that chair.
1: Říká se, že ten, kdo seděl na té židli,
0: has more values.
1: Má ještě větší hodnotu.
0: Paramhansa Yogananda said.
1: Paramhansa Yogananda řekl.
0: Anything touches your Gurudev.
1: Cokoliv, čeho se dotkne váš Gurudev.
0: Keep it.
1: To si nechte.
0: Because one day will come.
1: Protože přijde den.
0: That he or she is not here.
1: Kdy on nebo ona už tady nebude.
0: But you are proud that it was her or his blessing was there.
1: Ale vaše hrdost na to, že on tohle a tohle požehnal.
0: The Gandhiji's shoes.
1: Gandhiji's boty.
0: Gandhiji's the eyeglasses.
1: Gandhiji's brýle.
0: They were sold very expensive.
1: Ty prodali velice draze.
0: You know Lady Diana?
1: Znáte Lady Dianu?
0: When she was alive, was different situation.
1: Když byla naživu, tak to byla jiná situace.
0: And as soon as she died, she died.
1: A jakmile zemřela,
0: was different situation.
1: Tak to zase bylo jinak.
0: Then they saw how nice person she was.
1: Teprv pak ukázali, jak to byla milá osoba.
0: How generous she was.
1: Jak štědrá byla.
0: And how many flowers came to her grave.
1: A kolik květin se sešlo na jejím hrobě.
0: And just few days before.
1: A jenom před pár dny.
0: They put her in the magazines.
1: Jí dávali do novin.
0: And lot of allegations.
1: A měla mnoho těch obvinění proti sobě.
0: Immediately after death,
1: ale
0: all they forgot.
1: Po smrti bylo všechno zapomenuto.
0: And even her dresses were in museums and sold very expensive.
1: A dokonce i ty její šaty byly vystaveny v muzeích a byly draze prodávány.
0: Similarly for us also.
1: A podobně je to i pro nás.
0: What was used by Mahaprabhuji, Devapuriji, Holy Guruji.
1: To, co používal Mahaprabhuji, Devapuriji, Holy Guruji, to je nám drahé.
0: One should know the value of, because it's not a value of the money.
1: Měli bychom je tu hodnotu, to není hodnota peněz.
0: But value of that personalities.
1: Je to hodnota té osobnosti.
0: So everything in this creation.
1: Všechno v tomto stvoření
0: is a creation of beauty.
1: Je výtvorem krásy.
0: Again, Paramhansa Yogananda said one song.
1: A opět Paramhansa Yogananda zpíval jednu píseň.
0: O God beautiful,
1: o překrásný Bože.
0: In the forest, in the mountains,
1: v lesích, v horách,
0: in the meadows,
1: na loukách,
0: and the desert,
1: a na pouštích,
0: o God beautiful,
1: o překrásný Bože.
0: In the trees,
1: ve stromech,
0: and flowers,
1: v květinách,
0: rivers and ponds,
1: v řekách a v jezerech,
0: and the ocean, o God beautiful,
1: oceánu, o krásný Bože.
0: In the clouds and the sky,
1: na obloze a v mracích.
0: So everything, this is a beautiful, o God beautiful.
1: Vše je krásné, o Bože krásy.
0: In that you see or we see the beauty of the creator, the God.
1: V tom všem vidíme krásu stvořitele, krásu Boží.
0: So nothing is ugly.
1: Nic není ošklivého.
0: Nothing is dirty.
1: Nic není špinavého.
0: Nothing is bad.
1: Nic není špatného.
0: One thing is bad.
1: Jedna věc je špatná.
0: Our thinking.
1: Naše smýšlení.

0: Before we judge negative,
1: než někoho negativně odsoudíme,
0: before that,
1: předtím,
0: that negative awakes in us,
1: ta negativita se probudí v nás samých,
0: and it goes through our heart and our intellect,
1: a projde naším srdcem a naším intelektem,
0: and through your mouth,
1: a skrze vaše ústa,
0: that dirt is coming,
1: přijde ta špína,
0: as a negative,
1: jako negativita.
0: If you wouldn't judge that, it's beautiful.
1: Kdybyste to neodsuzovali, to bylo by to krásné.
0: So, first bad energy, bad thoughts is within us.
1: První negativní energie, negativní myšlenky jsou v nás.
0: So God save us from this.
1: Tak Bože, zachraň nás před tím.
0: God protect from this.
1: Bože, ochraň nás před tím.
0: Well, we are sad.
1: Takže my jsme smutní.
0: Something is broken.
1: Něco se rozbilo.
0: Or someone died.
1: Nebo někdo zemřel.
0: But there are different things.
1: Ale jsou různé věci.
0: It is said,
1: říká se,
0: that sense does not express the sadness.
1: Že svědci nevyjadřují smutek.
0: Why?
1: Proč?
0: Because atma is immortal.
1: Protože atma je nesmrtelné.
0: And if you have atmgyana,
1: a pokud máte atmgyana,
0: then you are not sad.
1: Tak nejste smutní.
0: If you are attached only to the form and you have no atmgyana of that atma.
1: Ale pokud jste připoutáni jenom k podobě a nemáte žádnou atmgyanu poznání atma,
0: then we are sad.
1: Pak jsme smutní.
0: So when, if any saint, sadhu, passes away, not died, passed away.
1: Potom, když nějaký světec sádhu odejde, nezemře, odejde.
0: We don't write sad news.
1: Nepíšeme, že je to smutná zpráva.
0: But also we don't write happy news.
1: Ale také nepíšeme, že je to šťastná novinka, šťastná zpráva.
0: But it is said.
1: Ale říká se,
0: that he or she became one with Brahman.
1: Že on nebo on se stal zajedno s Brahmanem.
0: That light merges into the light, atma in the atma.
1: Že světlo se spojilo se světlem atma s paramatma.
0: Brahmalina. Brahmalin means became one into the Brahman.
1: Brahmalin znamená, že se stal jedno v Brahmanu.
0: And you are sad for that one.
1: A vy jste kvůli takovému smutní?
0: Who became Brahman?
1: Kdo se stal Brahman?
0: This is one thing.
1: To je jedna věc.
0: Second, there are different rituals.
1: Za druhé jsou určité rituály.
0: In every religion,
1: v každém náboženství, v každé kultuře.
0: And it's correct according to them.
1: A podle nich je to v pořádku.
0: So in sannyas or in Indian sadhus or tradition.
1: A podle sannyasi, podle indických sadhů, podle jejich tradice.
0: We celebrate called Shodshi Bhandara.
1: My oslavujeme tento svátek.
0: Shodshi means 16.
1: A to znamená 16.
0: On 16th day.
1: Na 16. dne.
0: They give Bhandara.
1: Dají Bhandaru.
0: Or invitation.
1: Nebo pozvání.
0: For eatings.
1: K jídlu.
0: And everyone gets shawl and something.
1: Každý dostane nějakou šálu a něco.
0: And that time we call Pushpanjali.
1: A pak tomu říkáme takto.
0: So we don't express our sorrow, sadness.
1: Nevyjadřujeme svůj smutek, svůj žál.
0: But we express our devotion.
1: Vyjadřujeme svoji oddanost.
0: Our thankfulness.
1: Naši vděčnost.
0: And that's called Pushpanjali. Pushpa means flowers.
1: Pushpa znamená květinu.
0: Pushpanjali means dedication.
1: Anjali znamená obětovat, zasvětit.
0: When you go to the graveyard,
1: když vyjdete na hřbitov,
0: you bring the flowers.
1: I vy přinášíte svou květiny.
0: That is your thankfulness.
1: To je vaše vděčnost.
0: And you are offering as your love or devotion.
1: A vy tam nabízíte, odevzdáváte jako svoji lásku nebo oddanost.

0: Why 16 days?
1: A proč 16. den?
0: This is very significant.
1: To je velice významné.
0: Because this is called 16 siddhis.
1: Protože tomu se říká 16 siddhi.
0: So those who achieve this 16 siddhis.
1: Ti, kdo dosáhli těchto 16 siddhi.
0: That is really became Brahman.
1: Ti se opravdu stali Brahman.
0: And 16 days is the day change of the moon.
1: A těch 16 dní je také doba, kdy se změní měsíc.
0: This is from the full moon till dark moon and again the new moon.
1: To je od úplňku k temnému měsíci a opět nový měsíc na růstu.
0: That's called 16 kala.
1: Tomu se říká 16 kala.
0: Kala means
1: a to znamená
0: happening, changing.
1: To, co se stává, to, co se děje, to, co se mění.
0: So the moon is growing day by day.
1: A ten měsíc narůstá dnem, den
0: za
1: dnem.
0: This is called the 16 kala in moon.
1: A tomu se říká těch 16 kala měsíce.
0: So the moon is very significant.
1: A tak měsíc má velký význam.
0: And that's what Bhagavan Krishna said.
1: A proto Bhagavan Krishna řekl,
0: I enter into the vegetation.
1: Já vstupuji do rostlinstva
0: as a nectar,
1: jako nektar.
0: To the moonlight.
1: Skrze měsíční světlo.
0: Sun gives the life.
1: Slunce dává život.
0: Sun gives the strength.
1: Slunce dává sílu.
0: But the sweetness.
1: Ale onu sladkost.
0: In the herbs.
1: V bylinách.
0: In everything.
1: Ve všem.
0: Is coming through this moonlight.
1: Přichází skrze měsíční světlo.
0: It is very gentle moonlight.
1: Je to velice
0: that is the sweetness coming.
1: Jemné měsíční světlo a skrze něj
0: and
1: přichází sladkost.
0: 16 different colors.
1: A je to těch 16 různých kala.
0: So that different kind of energy.
1: Jsou různé druhy energie.
0: And different kinds of development.
1: A různé druhy rozvoje.
0: And many expertise.
1: A mnoho odborníků.
0: They plant and something when the moon is new.
1: Tak sází nové rostliny, když je nový měsíc.
0: A growing moon.
1: Když je rostoucí měsíc.
0: And that it is said many made experiment, I don't know.
1: Přibývající měsíc a řekli mi mnozí to vyzkoušeli.
0: If you put your vegetables or flowers or crops on the new moon,
1: že pokud zasadíte svoji zeleninu, svoje plodiny na nový měsíc,
0: it will have less bugs on it.
1: Tak na něm bude méně brouků, méně parazitů.
0: Because day by day the immunity is developing in that plant.
1: Protože každým dnem jim zrůstá imunita těch rostlin.
0: So someone told a telling.
1: Tak někdo mi řekl.
0: It was when an Austrian farmer.
1: Jeden rakouský sedlák.
0: And he cuts a tree as a Christmas tree. On that new moon.
1: Že on si uřízne vánoční stromeček právě na nový měsíc.
0: And that needle tree.
1: A tohle ten jehličnatý strom.
0: Doesn't lose the needles.
1: Potom neopadávají ty jehličky.
0: And he saw in one documentary film.
1: A natočil to v jednom dokumentárním filmu.
0: Many years Christmas trees he was preserving.
1: Jak každý rok vlastně takhle mu ten vánoční strom vydrží.
0: And he still needles was on it.
1: A pořád vlastně neopadal.
0: And those trees were cut it after the full moon day.
1: A ty stromky, které byly uřezány po úplňku.
0: Yeah, whole room is full of the needles of the Christmas tree.
1: Pak plný máte
0: the Christmas tree.
1: Plný pokoj těch spadaného jehličí.
0: So this is a science.
1: Tohle to je věda.
0: If you believe or not.
1: Ať už tomu věříte nebo ne.
0: That is everything in this nature.
1: Všechno v téhle přírodě.
0: Balanced by all elements and planets.
1: Všechno je to vyváženo, všechny prvky, všechny planety.
0: Similarly, for our health.
1: A podobně pro naše zdraví.
0: For our spiritual development.
1: Pro náš duchovní rozvoj.
0: We shall observe those days.
1: Bychom měli si všímat, měli bychom následovat tyto dny, kdy se postít.
0: What kind of mantras or ceremonies you should do?
1: Jaké mantry?

0: jaké obřady byste měli dělat.
1: It's a great pity.
0: Je velká škoda.
1: That is modern religions.
0: Že tato moderní náboženství.
1: They forgotten all the beautiful cultural and spiritual rituals.
0: Že zapomněli na všechny ty krásné kulturní a duchovní rituály.
1: And that's why we are suffering.
0: A proto trpíme.
1: Human are nothing more than like vegetation.
0: Lidé nejsou nic víc než stejně na tom jako ta vegetace.
1: Our trees, forest is influenced exactly like our life.
0: Život stromů, lesů je ovlivňován úplně stejně, jako je ovlivňován náš život.
1: The four seasons doesn't change only in vegetation.
0: Čtyři roční období se nemění jenom pro rostlinstvo.
1: But in our body too.
0: Ale i v našem těle.
1: Our blood is changing.
0: Naše krev se mění.
1: And that's why it is advised that end of one season and beginning of the new season, this is 1 week period advised or recommended to make sand prakshalan.
0: A proto se doporučuje, proto jaká rada, když končí jedno období a začíná další období v tom týdnu, si udělá chang prakshalanu.
1: Between you can do,
0: mezi tím také můžete,
1: but not that benefit you will get.
0: Ale nezískáte z toho tolik účinku, užitku.
1: So, in the same way,
0: a stejným způsobem,
1: it is when someone passes away,
0: když někdo odejde,
1: yes, doesn't matter how it is.
0: Ano, je jedno, jak už to je.
1: But we are sad.
0: Ale my jsme smutní.
1: If Devpuriji will be here,
0: kdyby tu Devpuriji byl,
1: I think,
0: já si myslím,
1: I would somehow make him to come to Europe.
0: Tak já bych ho nějak přinutil přijet do Evropy.
1: And if he don't like from aeroplane, he will just go out.
0: A kdyby se mu to v letadle nelíbilo, tak by jenom vystoupil.
1: Because he could go through any material.
0: Protože on mohl projít jakýmkoliv jakoukoliv hmotou.
1: And he said, what are you doing?
0: A já bych říkal, co to děláš?
1: I'm going. We don't have that siddhi.
0: My takovou siddhi nemáme.
1: But he had.
0: Ale on ji měl.
1: So Devpuriji had a great, great light. Blessings, spiritualities, siddhis, powers, whatever you call.
0: Tak Devpuriji měl veliké, byl veliké světlo, měl velikou sílu, moc, siddhi, jakkoliv tomu říkáte.
1: When he passed away.
0: A když odešel.
1: And same day he appeared on several places.
0: Tak toho dne se objevil na několika místech naraz.
1: And he had his samadhi there.
0: A tam měl samadhi.
1: Few places round the mount Abu.
0: Na několika místech kolem hory Abu.
1: Which is border of Rajasthan, Gujarat.
0: Která je na hranicích mezi Rajasthanem a Gujaratem.
1: Mount Abu is very spiritual.
0: Hora Abu je velice duchovní.
1: Exactly spiritual like Himalaya.
0: Stejně duchovní jako Himalaya.
1: Many siddhas are still living there, thousands of years old.
0: I teď tam žije mnoho siddhů, kteří jsou tisíce let staří.
1: Their material body is purified.
0: Jejich materiální tělo je pročištěné.
1: They are only living in current sharira.
0: Oni žijí jenom v current sharira.
1: We can't see them.
0: My je nevidíme.
1: But if we are lucky,
0: ale pokud máme štěstí,
1: they can materialize for a while in front of us.
0: Mohou se před námi na okamžik zmaterializovat.
1: They know what I'm saying.
0: Oni vědí, co teď říkám.
1: And they know who is sitting and listening.
0: A oni vědí, kdo tu sedí a poslouchá.
1: Yes.
0: Ano.
1: We are in their shelter.
0: My jsme pod jejich ochranou.
1: You know, you used to say sometimes, Big Brother is watching.
0: Víte, někdy se říkává, že velký bratr se dívá.
1: So Big Master is watching.
0: No a tak ten velký mistr se dívá.
1: So Devpuriji is with us here.
0: A tak Devpuriji je tu s námi.
1: And you know, there's one letter I told you.
0: Víte, řekl jsem, byl jeden dopis.
1: Holy Guruji was sitting and doing his mala meditation in Jaipur ashram.
0: Holy Guruji seděl v Jaipurském ashramu a dělal tam svou meditaci, svou málu.
1: And he suddenly came, Devpuriji came to Mahaprabhu, Holy Guruji.
0: A najednou Dev Puriji přišel k Holy Gurujimu.
1: Holy Guruji stood up.
0: Holy Guruji se postavil.
1: And had no words to say.
0: A neměl, nenacházel slova, co by měl říci.
1: If he come, we will be paralyzed. Paralyzed.
0: Kdyby přišel, my bychom byli paralyzováni.
1: We don't know what to say.
0: My bychom nevěděli, co říct.
1: Like Krishna was hungry.
0: Tak podobně jako Krishna měl hlad.
1: And he went to the Vidur's house.
0: A šel k Vidurovi do domu.
1: Though the Kauravas, Duryodhanas,
0: i když Kurovci Duryodhana,
1: they prepared very delicious food.
0: Připravili velice lahodné jídlo.
1: Many, many different dishes.
0: Mnoho různých varieties. Podů, různých jídel.
1: But Krishna didn't accept.
0: Ale Krishna to nepřijal.
1: Because Duryodhana, he made this selfishly.
0: Protože Duryodhana to udělal sobecky.
1: Somehow to make Krishna to be in their side.
0: Aby protože chtěl získat nějak Krishnu na svou stranu.
1: And Krishna said, I'm neither on your side nor Arjuna's side.
0: A Krishna řekl, já nejsem ani na tvé straně, ani na Arjunově straně.
1: I am on the side of the dharma.
0: Já jsem na straně dharmy.
1: The justice.
0: Spravedlnosti.
1: And left the house.
0: A odešel z toho domu.
1: And he went to the Duryodhana.
0: A on šel.
1: Small house.
0: K Vidurovi do jeho malého domku.
1: He said, was sitting there. Vidur came.
0: A on tam seděl.
1: Wife came.
0: Přišla tam jeho žena i Vidura.
1: And Krishna said.
0: A Krishna řekl.
1: To Vidura's wife.
0: K Vidurově manželce.
1: Because the sister-in-law.
0: A on jí říkal, že je to jeho.
1: So Krishna said to her. I'm hungry.
0: Teta, on jí říkal, já mám hlad.
1: So she ran and brought the banana.
0: Tak ona běžela a přinesla mu banán.
1: She said, I will cook, but till that you can eat some banana.
0: A ona říkala, já ti uvařím, ale zatím si můžeš dát tady ten
1: Vidura
0: banán.
1: Vidura is sitting.
0: A Vidura tam sedí.
1: And she sat near the Krishna.
0: A ona si sedla poblíž Krishny.
1: And she peels the banana.
0: A ona loupe ten banán.
1: And want to give banana to Krishna.
0: A chce ten banán dát Krishnovi.
1: But she was also completely paralyzed.
0: A ona byla taky úplně paralyzovaná, úplně stuhla.
1: She was eating banana and giving this banana skin to Krishna.
0: A tak ona jedla ten banán a Krishnovi dala tu slupku od banánu.
1: That's a love.
0: Taková je láska.
1: That's a pure innocent love.
0: Taková je čistá nevinná láska.
1: And Krishna was eating.
0: A Krishna to jedl.
1: And Vidura said, "What are you doing?"
0: A Vidura říká, co to děláš?
1: And she said, oh God.
0: A ona říká, oh, bože můj.
1: Then she changes banana.
0: No a tak to vyměnila.
1: Krishna said, no, no, sister.
0: Ale Krishna říká, ne, ne, sestro.
1: That taste which is in banana skin.
0: Ta chuť, která je v té slupce banánu.
1: Is not in that fruit.
0: Ta není v tom, té dužině, v tom ovoci.
1: It is so sweet.
0: Je tak sladká.
1: So tasteful.
0: Tak plná chuti.
1: Because that is the real love.
0: Protože to je skutečná láska. To je skutečná oběť.
1: So it is many times.
0: A tak mnohokrát.
1: So Dev Puriji appeared.
0: Dev Puriji se zjevil.
1: And Holy Guruji said.
0: A Holy Guruji řekl.
1: Lord.
0: Pane.
1: How great it is that you are here. I'm blessed.
0: Jak je to skvělé, že jsi tady, jsem požehnán.
1: And Dev Puriji said.
0: A Dev Puriji řekl.
1: To Holy Guruji.
0: Holy Gurujimu.
1: I am going to Mahesh.
0: Já jdu za Maheshem.
1: To Europe.
0: Do Evropy.
1: But on the way I saw you sitting here.
0: Ale cestou jsem tě viděl tady, jak sedíš.
1: So just to bless you.
0: A tak jenom, abych ti požehnal.
1: And he left.
0: A odešel.
1: Because in that letter, Holy Guruji is writing, I have the letter, black and white.
0: A Holy Guruji to takto napsal v dopise, já ten dopis ještě mám, černé na bílém.
1: Blue and green. Green letter and blue.
0: Modré na zeleném, zelený dopis a modrý inkoust.
1: That I'm going to Mahesh to help him.
0: Já jdu za Maheshem, abych mu pomohl.
1: So I'm sure.
0: A tak já jsem si jistý.
1: That Dev Puriji is with us.
0: Je Dev Puriji je tady s námi.
1: I have done nothing.
0: Já jsem neudělal nic.
1: I'm not capable.
0: Já nejsem schopen.
1: All his success is not mine.
0: Všechen ten úspěch není můj.
1: Is he.
0: Je to on.
1: Devpuriji.
0: Devpuriji. Mahaprabhuji.
1: That's called Guru Kripa.
0: Tomu se říká Guru Kripa.
1: That's called the blessing.
0: Tomu se říká požehnání.
1: That's called the divine energy of the Gurudev.
0: Tomu se říká božská energie Gurudeva.
1: So he's always with us.
0: On je vždycky s námi.
1: Doesn't matter where we are.
0: Ať jsme kde jsme.
1: We don't see.
0: My to nevidíme.
1: But he or they can see us.
0: On nebo oni nás mohou vidět.
1: But you have to be that one who can attract him.
0: Ale musíte být ten, který ho dokáže přivábit.
1: You have to be that flame.
0: Musíte být tím plamenem.
1: That many moths will come.
0: Ke kterému se slétává mnoho můr.
1: You are not going to invite them. Come, I'm light here.
0: Ne, nemůžete je pozvat, tak řeknete tady jsem, tak přijď.
1: But in reality.
0: Ale ve skutečnosti.
1: That flame, light goes to invite them.
0: Ten to světlo plamene je zve.
1: But they don't know that this inviting.
0: A oni nevědí, že je to zve.
1: They see and they come.
0: Oni jenom to vidí a přijdou.
1: So God loves us more than we could imagine.
0: Bůh nás miluje víc, než si dovedeme představit.
1: But if you distance,
0: ale pokud vy udržujete vzdálenost,
1: then there's a darkness.
0: Pokud vy odstoupíte, potom je tu temnota.
1: So if it is the nectar, and nectar means amrita, amrita means immortality.
0: Nektar znamená amrita, amrita znamená nesmrtelnost.
1: And those great saints are immortal.
0: A tito velcí světci jsou nesmrtelní.
1: So they never die.
0: Nikdy nezemřou.
1: They never went away.
0: Nikdy neodešli.
1: They are here and there.
0: Jsou tady i tam.
1: They are everywhere.
0: Jsou všude.
1: Where you remember,
0: když si na ně vzpomenete,
1: they are with us.
0: Tak jsou s námi.
1: That is called the blessings.
0: A tomu se říká požehnání.
1: That's called divine energy.
0: Tomu se říká božská energie.
1: So in this way,
0: a tímto způsobem,
1: we don't say out of sadness.
0: Neříká, nemluvíme ze smutku.
1: But still we are in the physical body.
0: Ale pořád my jsme ve fyzickém těle.
1: Doesn't matter how much you will do.
0: Ať děláme, co děláme.
1: How much you think I am Brahmagyani?
0: Ať si myslíte, kolik si myslíte, jaký jsem Brahmagyani.
1: I am detached, I am not sad.
0: Já jsem odpoutaný, já nejsem smutný.
1: But if something happens.
0: Ale když se něco stane.
1: Still this physical heart.
0: Pořád toto fyzické srdce
1: has the love,
0: má lásku,
1: attachment,
0: připoutanost.
1: So definitely we are sad in some way.
0: Takže my jsme svým způsobem určitě smutní.
1: But not in that way.
0: Ale ne tak.
1: That always may people think. So when Mahaprabhuji passes away.
0: Tak když Mahaprabhuji odešel.
1: And Devpuriji passed away.
0: A Devpuriji odešel.
1: And Mahaprabhuji was sitting in ashram.
0: Mahaprabhuji seděl v ashramu.
1: And Mahaprabhuji called the Holy Guruji.
0: Mahaprabhuji zavolal Holy Gurujiho.
1: And said, "Now Devpuriji is going to Shivloka."
0: A říká, teď Devpuriji jde do Shivloky.
1: And Mahaprabhuji said, "Madhav, write down."
0: A Mahaprabhuji řekl, Madhav, zapiš to.
1: One bhajan.
0: Zapiš jeden bhajan.
1: And that bhajan is in Marwari language.
0: A ten bhajan je v marwarštině.
1: Said,

0: Oh my Gurudev.
1: O můj Gurudevo.
0: Why you separated?
1: Proč jsi odešel?
0: Why you went away? Proč jsi disappeared?
1: Proč jsi zmizel?
0: In this time.
1: V této chvíli.
0: Jagadarya athang jal bharya. This worldly ocean.
1: Tento
0: is endless, endless and deep and deep ocean.
1: Tento chvíli tento světský oceán je nekonečný a hluboký.
0: Gurudev.
1: Gurudev.
0: My boat is in the middle of the ocean.
1: Moje loďka je uprostřed toho oceánu.
0: How will I cross without you?
1: Jak ho překročím bez tebe?
0: So this samsara is a ocean.
1: Tato samsara je oceán.
0: And our body is the boat.
1: A naše tělo je člun.
0: And still we are alive.
1: A my jsme pořád naživu.
0: How we will continue our life without thee, O my Lord?
1: Jak budem pokračovat ve svém životě bez tebe, O můj Pane?
0: And therefore.
1: A proto.
0: After that, Mahaprabhuji said.
1: Potom Mahaprabhuji řekl.
0: Take me with.
1: Vezmi mě sebou.
0: Let me come with you.
1: Dovol mi jít s tebou.
0: Beautiful bhajan.
1: Krásný bhajan.

0: श्री दीप नारायण भगवान देवपुरी समादेव सतगुरु स्वामी माधवानंद जी भगवान की गंगा मैया की
1: जय
0: यमुना मैया की
1: जय
0: नर्मदा मैया की
1: जय
0: सत्य सनातन धर्म
1: जय
0: गंगा यमुना सरस्वती नर्मदा कावेरी दीज आर द होली रिवर्स एंड दे ऑल फ्लोस in the Holy Land India.
2: A oni všechny plují plynou ve svaté zemi Indii.
0: Our adoration to our Sadguru Dev.
2: Takže naše úcta našemu Sadguru Devovi.
0: Our Siddhapeetha Parampara.
2: Naší Siddhapeet Parampara.
0: We are all under the shelter of this Gadi, the seat of the Siddhapeetha Parampara.
2: My jsme všichni pod ochranou tohoto gádí, tohoto trůnu naší Siddhapeetha Parampara.
0: And we are sitting in this boat of the satsang.
2: A sedíme na onom člunu, na oné lodi satsangu.
0: Definitely we will go to that loka.
2: A určitě půjdeme do té loky.
0: So, read the Lila Amrit.
2: Proto čtěte Lila Amrit.
0: And you will know what is Mahaprabhuji.
2: A budete vědět, kdo je to Mahaprabhuji.
0: What is Devpuriji.
2: Co je Devpuriji.
0: And what is Guruji.
2: A co je Guruji.
0: All his thoughts.
2: Všechny jeho myšlenky.
0: Were the wisdom from Brahmaloka.
2: Bylo moudrostí Brahmaloka.
0: All his bhajans beautiful.
2: Všechny jeho překrásné bhajany.
0: But still there was a longing.
2: Ale přesto tam pořád byla touha.
0: As soon as we have body, as long as we have the body.
2: Dokud máme tělo,
0: we will have longing.
2: Budeme mít touhu.
0: Because that love is without borders.
2: Protože ta láska je bez hranic.
0: We can't fulfill.
2: A my nemůžeme naplnit.
0: But still we have hope.
2: Ale pořád máme naději.
0: So Guruji said.
2: A proto Guruji řekl.

0: नारायण भगवान की। So rest for tomorrow.
1: Tak zbytek bude zítra.
0: Bless you all.
1: Všem vám žehnám.
0: And tomorrow our webcast will be again 11 o'clock.
1: A zítra náš přenos na internetu bude opět v 11 hodin.
0: You have vihar. Achar, vichar, vihar, ahar. Tomorrow you have vihar.
1: A zítra máte vihar.
0: Beautiful.
1: Krásný.
0: It's something beautiful.
1: Něco krásného.
0: I will give you tomorrow.
1: Zítra vám dám.
0: Today I can't give you.
1: Dnes vám to dát nemohu.
0: Yes, you will say, oh, so beautiful.
1: A budete říkat, aha, tak krásné.
0: Vihar.
1: Vihar.
0: I will tell you tomorrow.
1: To vám řeknu zítra.
0: Give you tomorrow.
1: Zítra vám to dám.
0: What?
1: A co?
0: Vihar. Achar, vichar, ahar and vihar. These are four.
1: Toto jsou čtyři. Tyto čtyři.
0: And all these four I give you tomorrow presents.
1: A všichni ty čtyři vám

0: Good day to everybody.
1: Dobrý den všem.
0: We had this beautiful seminar, retreat.
1: Měli jsme tady krásný seminář.
0: In this beautiful holy place, Mahaprabhu Deep Satsang Foundation.
1: Na krásném místě v Mahaprabhujího ášramu ve Střílkách.
0: And it's a beautiful atmosphere.
1: A je tady krásná atmosféra.
0: You were fortunate one.
1: Měli jste to štěstí.
0: And you were lucky that you had very good teachers.
1: Že jste měli velmi dobré učitele.
0: And we had many, many different activities.
1: A že tady probíhaly různé aktivity.
0: You were successful.
1: Byli jste úspěšní.
0: And looking forward to continue.
1: A těším se na pokračování.
0: Yoga in daily life is a complete system.
1: Yoga v denním životě je ucelený, kompletní systém.
0: Not only asanas and pranayams.
1: Nejsou to jenom asány a pranayama.
0: But there are many explanations.
1: Ale je tam také mnoho vysvětlení.
0: If you study allopathic medicine,
1: když studujete alopatické lékařství,
0: then you have to learn the language, what we call the Latin.
1: Tak se musíte naučit latinu.
0: It has nothing to do with some culture or religion.
1: Nesouvisí to s žádným náboženstvím nebo kulturou.
0: It is a Greek language.
1: Je to řecký jazyk.
0: Connected to it.
1: Řečtina je s tím spojená.
0: So all the names of medicine.
1: A tak ty všechny lékařské termíny.
0: Also all the names of the vegetations.
1: A názvy rostlin.
0: Herbs, flowers, trees, etc.
1: Bylin, květin, stromů a tak dál.
0: And you have to study.
1: Jsou v latině a to je třeba studovat.
0: That you should know the name of the medicines, etc.
1: Měli byste vědět názvy těch léků a podobně.
0: Similarly, if you are practicing something, the Chinese system.
1: Podobné je to, když se věnujete praxi nějakého čínského systému.
0: Then they have name in their language and that you should know.
1: Tak ty mají za svoje čínské termíny, které byste měli znát.
0: You can use your language.
1: Můžete používat svůj jazyk.
0: But according to that medicine in Chinese, you have to know the Chinese words.
1: Ale i třeba k těm čínským lékům byly nám je třeba znát ty čínská slova.
0: Or the Japanese.
1: Nebo japonská.
0: Similarly, if you learn homeopathy.
1: Podobné je to, když se věnujete homeopatii.
0: Also have its language.
1: Tak má také svůj jazyk.
0: So the Ayurveda have its pure name.
1: Ayurveda má čisté jméno.
0: But unfortunately,

0: Indians are not using many words in Sanskrit, and they are using the Latin language.
1: A Indové ale bohužel přestávají používat ty termíny v sanskrtu a místo toho používají latinské pojmy.
0: And they don't know this.
1: A ani to neví.
0: That's why the Ayurveda is getting mixed.
1: Proto se ta Ayurveda trošku plete.
0: They try to also give the allopathic some tablets.
1: Nebo je různě jakoby zmatená, je to kombinace alopatických léků a ayurvédských.
0: And also the this other western medical system, they are using sometimes the Ayurvedic names.
1: A i v rámci té západní medicíny občas někdo použije nějaký ayurvédský pojem.
0: Now, if you use proper Sanskrit words,
1: když používáte ta správná slova v sanskrtu,
0: about Ayurveda,
1: která se týkají Ayurvedy,
0: then is more knowledge inside.
1: Tak je v tom větší poznání, víc znalostí.
0: Similarly the yoga.
1: Podobné je to s jogou.
0: So yoga is very great big system.
1: Yoga je veliký systém.
0: It has more than allopathic medicine.
1: Je to víc než alopatická medicína.
0: Yoga is connected to Sanskrit language and is connected to the Vedas and before the Vedas.
1: A je spojená se sanskrtem jako jazykem a je spojená s Védami a ještě s předvédským obdobím.
0: Nowadays people give the names what they want.
1: Dneska si lidé dávají takové názvy, jaké chtějí.
0: So today I would like to give you some informations.
1: A tak dnes bych vám rád předal určité informace.
0: And that's name is called asan.
1: A bude se to týkat pojmu asan.
0: You have heard the name asana?
1: Slyšeli jste už slovo asana?
0: Yes.
1: Ano.
0: No.
1: Ne.
0: No and yes.
1: Ano a ne.
0: Now write down in your book if you have something to write.
1: Pokud máte poznámkové sešity, pište si poznámky.
0: Wherever you sit.
1: Kamkoliv se posadíte.
0: That's your asan.
1: Tak to je váš asan.
0: When you have what we call yoga mat.
1: Když máme naše podložky, karimatky.
0: So now is yoga and mat.
1: Říká se tomu jogová podložka.
0: It is Sanskrit and English, or I don't know from where come the mat.
1: Tak je to taková kombinace češtiny a sanskrtu.
0: So your yoga mat, what we call, is my yoga asan.
1: Čili to, na čem cvičíte, je váš jogový asan.
0: So your yoga asan.
1: Čili to jogový asan.
0: This is my asan.
1: Toto je můj asan.
0: Now when I'm sitting and people comes and they give me one cloth, this Swamiji's asan.
1: Když se chci někde posadit, tak tam lidé přinesou mi takovou podložku a to je můj asan.
0: It is a respect.
1: Je to otázka úcty.
0: Like if you come to someone's house.
1: Jako když třeba přijdete k někomu domů.
0: They offer you chair or a sofa.
1: Oni vám nabídnou, ať se posadíte na židli nebo na pohovku.
0: Or if you sit on the ground floor, then they give you little asan, some cloth.
1: Když si chcete sednout na podlahu, tak vám nabídnou nějaký polštářek, podložku, prostě asan.
0: So that's called also asan.
1: Tomu všemu se říká asan.
0: Now, when you come somewhere as a guest,
1: když přijdete někam jako host,
0: and you stay there,
1: a zůstanete tam?
0: Then it is said, where is my asan, please?
1: Tak se můžete zeptat, kde je tady můj asan, prosím vás.
0: It means where is my room, where is my bed?
1: A to znamená, kde budu spát, kde mám postel nebo pokoj pro hosty.
0: So where is my bed?
1: Čili kde mám postel?
0: So that we call asan.
1: Tomu také říkáme asan.
0: So where is my asan?
1: Čili kde mám asan?
0: So your asan is in Ganga Hall.
1: Kde je

0: máte, někdo z vás má asan v hale Ganga.
1: Or your asan is in Sangam hall.
0: Nebo někdo v hale Sangam.
1: Or your asan is in the Jadan hall.
0: Někdo má asan v hale Jadan.
1: So that's called asan.
0: Čili tomu se říká asan.
1: Then they will also ask you if some sadhu comes and you ask that sadhu.
0: A také se stává, že přijde sadhu a vy se ho zeptáte.
1: Where is your ashram?
0: Kde máte ashram?
1: Or where is your asan?
0: A nebo se můžete zeptat, kde máte asan?
1: So now only one is called asan.
0: Čili jenom to jedno je asan.
1: But in which subject you are there?
0: Jako slovo je jedno, ale význam je podle tématu.
1: In Sanskrit they say.
0: V sanskritu se říká.
1: And you have also know.
0: A vy to taky víte.
1: That's called assault. Sendha namak. Sendha namak.
0: Říká se sendha namak.
1: What you call Himalayan salt.
0: A to znamená to, čemu vy říkáte himalajská sůl.
1: Or you call the rock salt.
0: Nebo také se říká kamenná sůl.
1: Little black.
0: Je trošku černá.
1: It's very healthy,
0: je
1: very good.
0: Velmi zdravá, dobrá.
1: The best.
0: Je ta nejlepší sůl.
1: That's called sendha.
0: A té se říká sendha.
1: And sendha means the salt.
0: Sendha znamená prostě sůl.
1: So you call the sendha namak or sendan salt.
0: A tak proto říkáte sendan namak.
1: Now the horse is also known as a sendha.
0: Ale koni se také říká sendha.
1: Horse is a sendha?
0: Čili kůň je sendha?
1: Or the sendha salt.
0: A sůl je sendha.
1: Now we have to use here our logic.
0: Čili je potřeba zapojit logiku.
1: When you are eating,
0: když jíte,
1: dining,
0: večeříte,
1: and you ask, please, can you bring the sendha?
0: A požádáte o sendha.
1: Means the, can you bring the salt?
0: Tak chcete sůl.
1: And person who is listening,
0: a ten, kdo to slyší,
1: he runs and bring the horse.
0: Když by přiběhl s koněm,
1: or when you are going somewhere,
0: a nebo když někam jdete,
1: in forest or somewhere.
0: Někam do lesa.
1: And you ask, bring me sendha.
0: A požádáte o sendha.
1: And you bring the salt.
0: A dostali byste sůl.
1: There you should bring the horse.
0: V té situaci je třeba kůň.
1: Dining table you bring the salt.
0: A u jídelního stolu je na místě přinést sůl.
1: So similarly the asan. Where is my asan?
0: A podobné je to s tím slovem asan.
1: Which
0: kde
1: is
0: mám?
1: My asan?
0: Asan, který ten asan je můj.
1: Etc.
0: A tak dál.
1: So this is, and where you sleep, lie down.
0: A když
1: your
0: si,
1: mattress.
0: Když se někde položíte, uložíte ke spánku na matraci.
1: That's your asan.
0: Tak to je váš asan.
1: So use my yoga asan.
0: Čili můžete použít yoga.
1: Not yoga mat, yoga asan.
0: Místo karimatky nebo tak používejte yoga asan.
1: Then we have the name of the postures.
0: Pak máme názvy pozic.
1: What we call bhujanga asan, sarvanga asan, etc.
0: Bhujanga asana, sarvanga asana a tak dál.
1: So there we are indicating the name.
0: A to označujeme konkrétním jménem.
1: Now there is a paschim uttanasana.
0: A pak je třeba paschima uttana asana.
1: Who don't know hand up?
0: Kdo ji nezná, zvedněte ruku.
1: My God. Why I'm giving lecture, I will suggest meditate. You know everything.
0: Proč tady přednáším? Mohli bychom rovnou jenom meditovat, protože všechno
1: so
0: víte.
1: So what is the definition of the paschim?
0: A jaká je definice paschim?
1: So purab, east, west.
0: Je to východ.
1: The west.
0: Západ.
1: Paschim.
0: Západ je paschim.
1: So, our backside.
0: Čili jsou
1: we are looking to the sun.
0: Záda, když se díváme ke slunci.
1: Now, paschim

0: Utan.
1: Paštěm utan.
0: Stretching.
1: To znamená protažení.
0: Of the spine.
1: Protažení páteře.
0: So paštěm utan asan.
1: Proto paštěma utána asana.
0: Very good name. It has a great meanings.
1: Je to významové jméno, má veliký význam.
0: Now in some German language in books.
1: A v některých německých knihách.
0: Simply Change.
1: Tomu říkají prostě kleště.
0: The Change. Now the Change is different than the Paschim Uttan Asana.
1: Ovšem kleště je něco úplně jiného než Paschim Uttan Asana.
0: It has a great meaning.
1: Má to veliký význam.
0: Only you can write a book on the Paschim Uttan Asana.
1: O Paschim Uttan Asana byste mohli napsat celou knihu.
0: In Paschim Uttan Asana is many, many things coming.
1: Paschim Uttan Asana a hned se vynořuje spousta věcí.
0: Sunsetting.
1: Zapadající slunce.
0: Etc.
1: A tak dál.
0: So, Bhujanga Asana.
1: Bhujanga Asana.
0: Paschimottan Asana, Bhujanga Asana. So this is also we call Asana.
1: A tomu všemu říkáme Asana.
0: So then, final. In which Asana you are sitting?
1: Nakonec, v jaké Asáně sedíte?
0: So, Sukha Asana.
1: Může to být Sukha Asana.
0: The what? So, Svast Vajra Asana.
1: Může to být Vajra Asana.
0: Bhujanga, the Padma Asana.
1: Padma Asana.
0: Sukha Asana.
1: Sukha Asana.
0: We are sitting.
1: V tom sedíme.
0: This is our posture.
1: To je ta naše pozice k sezení.
0: Now, how are you lying down?
1: A jak se položíte?
0: So, we are lying in Sukha Asana.
1: Ležíme v Sukha Asáně.
0: Just relax, lie down.
1: Jenom se pohodlně položíme.
0: Sukha means pleasure.
1: Sukha znamená pohodlný.
0: Easier.
1: Nebo příjemný.
0: Comfortable.
1: Snadný.
0: So there are so many names about for different things.
1: Čili,
0: the one name is called Asana.
1: Čili je jeden název může znamenat různé věci a je jedno slovo a to je asan.
0: So especially all who now are yoga teacher here.
1: A zvlášť vy, kdo jste tady učitelé jogy.
0: They know maybe.
1: Možná to víte.
0: Maybe they forgotten.
1: Možná jste zapomněli.
0: And those who are studying now the yoga teacher training.
1: A vy, kdo se připravujete, jste v tom školení učitelů.
0: So they should know this word one asan.
1: Tak byste měli znát slovo asan.
0: Give the definition of the asan.
1: A umět dát definici slova asan.
0: And there you can mention this all and explain.
1: A tam můžete zmínit a vysvětlit všechny ty významy.
0: And this will come next time.
1: To bude příště.
0: In your examination.
1: Ve vašich zkouškách.
0: I don't. I can only tell you tomorrow or maybe.
1: Možná to bude i zítra.
0: So, like this, there is many name of the pranayam.
1: Podobně máme různé názvy pranayamy.
0: The pranayam is only three.
1: Ale pranayamy jsou jenom tři.
0: Purak, rečak, kumbak, that's all.
1: Purak, rečak a kumbak a to je všechno.
0: Inhale, exhale and retention of the breath.
1: Nádech, výdech a zádrž dechu.
0: So pranayam.
1: Takže pranayama.
0: So this is a pranayam.
1: To je pranayam.
0: But how many different techniques for what?
1: Ale kolik je různých technik a k čemu?
0: And how to do?
1: A jak je provádět?
0: This is called the techniques of pranayama.
1: To jsou různé techniky pranayamy.
0: And so is called the technique of the asana or what kind of or when means the asana.
1: A stejně tak jsou různé techniky různých asan.
0: And then finally when you everything learned and you perfection.
1: A pak až se všechno naučíte a dosáhnete dokonalosti,
0: then you have a asana in the air.
1: Tak pak ten váš asan bude ve vzduchu.
0: Levitation.
1: Budete levitovat.
0: So you are above the earth.
1: Jste nad zemí.
0: So even you don't touch the earth.
1: Ani se jí nedotýkáte.
0: So you have your own energy.
1: Máte svoji vlastní energii.
0: Levitation.
1: A levitujete.
0: And so it is said that then

0: Yogi have a dhuni, fireplace.
1: Říká se o jogínech, že mají dhuny, to znamená ohniště.
0: So such a yogi like you all now.
1: A takový jogíni, jako jste vy všichni.
0: You are levitating.
1: Vy už tady levitujete.
0: They take also that dhuni up.
1: Tak dokážou vyzvednout do vzduchu i to ohniště.
0: The vata yogi.
1: Jsou to vata yogi.
0: Who gave on the seventh level of the heaven, his fire is there, dhuni is there.
1: A jsou v sedmé úrovni nebe, tam mají ohniště dhuny.
0: So dhuni have more meanings.
1: Dhuny má víc významů.
0: Now dhuni means fire.
1: Dhuny znamená oheň.
0: And that dhuni means the holy fireplace.
1: A dhuny znamená také to ohniště, to posvátné místo.
0: But dhuni means that you are in yourself.
1: A dhuny znamená také, že jste jako sám v sobě.
0: No, you just don't care. You are in yourself.
1: Že se
0: you are walking.
1: O nic nestaráte, jen tak jste sami pro sebe.
0: And one day I was standing at the Singapore transit airport, transit area.
1: Jednoho dne jsem stál v Singapuru na letišti při tranzitu.
0: I think it was about 10-15 years ago. Or 10 years or something.
1: To bylo zhruba před 10, možná 15 lety.
0: And one man was in the bookstore.
1: A jeden člověk tam byl v knihkupectví.
0: Looking the books.
1: A prohlížel si knihy.
0: And suddenly he said, yes, and I know that.
1: A najednou se zasmál a řekl, jo, jo, to vím.
0: And then again he was going and he said, yes, that's not like that.
1: A šel dál a pak řekl, no, ale takhle to není.
0: I said, he must be screw loose.
1: Tak jsem si říkal, že to musí být.
0: Or he's in his dhuni.
1: Nějaký blázen, anebo
0: in
1: že je
0: dhun,
1: prostě
0: that's called dhun.
1: Jako ve svém vlastním světě, v tom dhuni.
0: Then I realized.
1: A pak jsem si uvědomil.
0: He had a mobile.
1: Že měl mobil.
0: And headset.
1: A headset.
0: Talking with someone.
1: A opravdu reálně s někým mluvil.
0: So nowadays when somebody is walking in the forest here.
1: Dneska tady, když někdo prochází lesem.
0: And he's laughing. Hey, we don't care about that.
1: Když někoho vidíme, že se takhle jako mluví a směje se, tak nám to nevadí, nebo nezajímáme se o to.
0: Because we know there is telephone.
1: Protože
0: mobile.
1: Víme, jak fungují mobily a že pravděpodobně telefonují.
0: So technology is very far.
1: Technologie je velmi pokročilá.
0: But dhuni.
1: Ale dhuni.
0: Dhuni means dhun.
1: Dhuni znamená.
0: Dhun means you are in yourself. You are happy in yourself.
1: Dhun a to znamená, že jste prostě šťastní ve svém vlastním světě, v takové bublině.
0: Dhuni lagi begam ki. There is one bhajan, yes?
1: Je jeden bhajan.
0: Dhuni lagi begam ki. Which bhajan is this?
1: Který je to?
0: Manare arati sanjo shambho devapuri sahar devapuri sahar ki visve nat vishambar ki manare arati sanjo. So in this prayer there is a dhuni lagi begam ki.
1: Čili v této modlitbě je dhuni,
0: dhuni lagi begam ki.
1: Begam ki.
0: So begam, that we don't, we cannot describe.
1: Je to něco, co nejde popsat.
0: Where is the awareness, the consciousness, and the vrittis of that yogi, where somewhere.
1: Jaké je vědomí, jaké jsou vritty takového jogína.
0: And Mahaprabhuji said about this dhuni.
1: Mahaprabhuji o této dhuni řekl.
0: Kya tum dhuni silgavo yogi? What are you burning fire with the dhuni?
1: Proč zapalujete ohně v dhuni?
0: Bin lakdi joge meri dhuniya, without fire my dhuni is burning.
1: Mé dhuni
0: without
1: hoří
0: the wood, sorry.
1: I bez dřeva.
0: So there's no any fuel to burn the dhuni.
1: Nic ho neživí, žádné dřevo.
0: But that

0: Dhunis Manipur Chakra.
1: A přesto hoří a to je Manipura Chakra.
0: That is a fire too.
1: Že v ní je taky oheň.
0: So yogic language.
1: Tak jogový jazyk.
0: So Dhuni, Dhun and Dhyana.
1: Je Dhuni, Dhun a Dhyana.
0: Dhyana means meditation.
1: Dhyana znamená meditaci.
0: Or Dhyana means concentration.
1: A nebo taky koncentraci.
0: Dhyan se sunna. Listen carefully.
1: Dhyan se sunna znamená pozorně poslouchej.
0: Listen alert, awareness.
1: Poslouchej s bdělostí.
0: So Dhyan se car chalana. Drive car please carefully.
1: Řiď auto prosím bezpečně.
0: So Dhyana.
1: A to je všechno.
0: Dhyana, Dhuni.
1: Dhyana.
0: Dhun. Etc. These are the words which is very useful for our yogic life, for yogic anatomy, etc. etc.
1: Čili dhyana a to dhuni jsou důležitá slova pro naši jogu a pro nás.
0: Now, in many bhajans,
1: v mnoha bhajanech,
0: there is written something.
1: Se píše.
0: And that's for example.
1: Například.
0: Kanta kamal me.
1: Například kanta kamal me.
0: There is one bhajan, yeah?
1: Takový je jeden bhajan.
0: Kanta kamal me. Ne. This is a bhajan, you know? No. Mera mola milan ke kaj aaj main mast banunga re na so there is a dhuni as a kant kamal kant kamal
1: chale je tam kanta kamal
0: kant kamal kant means the throat
1: kanta znamená hrdlo
0: kamal means the lotus
1: a kamal je lotus
0: and this is a Vishuddhi chakra.
1: A to znamená také Vishuddhi chakra.
0: Hirdey kamal.
1: Hridaya kamal.
0: Hirdey kamal me. To nahi. Hirdey kamal ki aankh khul jave jo dale nit neem ka anjan. Hirdey kamal ki aankh khul jaye. So this is Hirdaya is the heart.
1: Hirdaya znamená
0: Anahat lotus.
1: Srdce, čili je to lotos v anahátě.
0: Similarly, nábhi kamala.
1: A podobné je také nábhi kamal.
0: Nábhi is the navel.
1: Nábhi je pupek.
0: This navel, nábhi kamal is that chakra, the lotus.
1: A je to tady lotosová čakra pupku.
0: Mool kamal. The Muladhara chakra.
1: A mool kamal je Muladhara chakra.
0: So for every chakra different names.
1: Každá chakra může mít různá jména.
0: It means same thing.
1: Ale znamená to totéž.
0: But this is how they are using as a poetry or a song etc.
1: Ale v poezii nebo v písních se používají různá.
0: So kanta kamal me kudrat bole. So kanta kamal me kudrat bole in the bhajan said.
1: Toto se zpívá bhajan.
0: Kudrat. This is again also Urdu words.
1: Kudrat je také slovo z urdčtiny.
0: Now kudrat means your destiny.
1: Kudrat znamená totéž co váš osud.
0: Kudrat means your thoughts.
1: Znamená to vaše myšlenky.
0: There are different meanings of the kudrat.
1: A zase kudrat má různé významy.
0: Je kudrat ka khel hai. This is the drama of the destiny.
1: Toto je drama osudu.
0: So kudrat. This all in our bhajans we shall very carefully read.
1: To všechno máme v našich bhajanech, které bychom měli číst velmi pozorně.
0: And so that in Sanskrit language, you know all, it has 52 alphabet.
1: A jak víte, tak v sanskritu je 52 písmen.
0: And this 52 alphabet is exactly counted our chakras petals.
1: A podle toho to přesně odpovídá plátkům lotosu.
0: Including
1: těch v čakrách.
0: The bija mantra.
1: Včetně bija mantra.
0: So on every petal there is one mantra.
1: Na každém tom lotosovém plátku je jedna mantra.
0: And after these petals 4 6 10 8 12 whatever it is.
1: A každá ta čakra má různý počet těch plátků, 4, 10 a tak dále.
0: That is their resonance.
1: A jde o to, jak rezonují.
0: And that resonance is balancing entire nerve systems.
1: A ta rezonance potom vyvažuje celý nervový systém.
0: And so when we do our kriya sadhana, kriya yoga.
1: A když se věnujeme kriya yoga, děláme
0: which you are doing every day.
1: Kriya sadhanu, kterou děláte každý
0: den. You are awakening that resonance from the each and every petals of the chakra.
1: Tak probouzíte tu rezonanci ve všech těch okvětních plátcích všech čaker.
0: And that this 12 chakras petals of the anahat.
1: 12 těch plátků okvětních má anahata.
0: Is controlled by one bija mantra yam.
1: A ty všechny kontroluje jedna bija mantra a to je yam.
0: So lam, bam, ram, yam and ham, ham, ham.
1: Yes. Toto byly bija mantry jednotlivých čaker od spoda nahoru.
0: This you should know very clear.
1: To byste měli velmi jasně znát.
0: And this is a resonance on each alphabet.
1: A zároveň je to rezonance těch písmen sanskrtu.
0: The scientist said who knows about the language.
1: Jazykovědci říkají.
0: The perfect language is that which balances both hemispheres.
1: Že dokonalý jazyk je ten, který vyvažuje obě mozkové hemisféry.
0: While dreaming.
1: Ve snu.
0: While talking.
1: Při mluvení.
0: While singing.
1: Při zpěvu.
0: While thinking.
1: Při přemýšlení.
0: And while writing.
1: A při psaní.
0: All this in action, both hemispheres are equally balanced.
1: Tak aby při všech těchto činnostech byly zaměstnány obě hemisféry stejně, vyváženě.
0: I only heard from this expertise, the scientists.
1: Já jsem to tak slyšel od lingvistů.
0: So there are only few languages.
1: Že na světě je jenom pár jazyků.
0: So Sanskrit.
1: A Sanskrit.
0: Old Greek.
1: Stará řečtina.
0: Parsi.
1: Parsi.
0: And then comes the Latin.
1: A potom latina.
0: But in two actions, Latin fell.
1: Ale v těch při dvou činnostech latina selhává.
0: So it is. This is in our body.
1: A to máme v našem těle.
0: We are too hurry.
1: Příliš spěcháme.
0: So in our thinking, our words are doing anything. There are three things.
1: A ať už něco děláme, říkáme nebo uvažujeme, tak jsou tři věci.
0: That we should know that word.
1: Měli bychom vědět, že slovo.
0: Is called shabda.
1: Říká se mu šabda.
0: And the word, the akshar.
1: Pak je akshar.
0: The alphabet.
1: Abeceda.
0: So and the knowledge.
1: A poznání, vědomost.
0: So the knowledge.
1: Poznání.
0: The bhava.
1: Bhava.
0: And shabda.
1: A šabda.
0: Shabda, bhava and jnana.
1: Šabda, bhava, bhava a jnana.
0: Sanskrit learned person.
1: Člověk, který umí sanskrt.
0: Or who read that language.
1: Který je schopen v sanskrtu číst.
0: Then the speech is balanced on these three things.
1: Tak jeho řeč je založena na těch třech věcech.
0: Šabda.
1: Na šabdě.
0: Artha.
1: Artě.
0: And bhavartha. Šabdartha, arthartha, bhavartha.
1: Na tomto trojím je založena.
0: And this awakes in our chakra.
1: A to se probouzí v našich čakrách.
0: And that is kriya yoga use this very much.
1: A to velmi využívá kriya yoga.
0: So don't think that on chakra yoga I will go or do something agni chakra or this sar every sar there are many sar.
1: Neříkejte si tak na všechno mi bude stačit om a budu dělat agni sáru a je mnoho sár.
0: Sa re ga ma pa da ni sa, sa ni da ga pa ma da ga pa di sa. The harmonium learning, no?
1: Kdo se učí na harmonium, tak tohle to zná, ty stupnice.
0: So the key, also perfect. So learn your language with only this, the notes, the keys what you are using.
1: A tak se můžete naučit ten jazyk jenom tak, že se budete učit stupnice.
0: Yeah? And so, when you touch one key, other keys should not be touched at all.
1: A když zmáčknete jednu klávesu, tak ty těch ostatních byste se neměli dotýkat.
0: But when you do in the piano, boom, boom, then it's not good.
1: Hrajete tak jako na klavír, na piano, tak to není dobré.
0: But then it goes so smooth.
1: Ale pak když se to naučíte, tak je to hladká hra.
0: When a good pianist comes.
1: Když přijde dobrý pianista.
0: And it's then it is said.
1: Tak pak se říká.
0: It's flowing.
1: Že to úplně plyne.
0: Like falling of the flowing of the oil.
1: Jako když teče olej.
0: Or ghee.
1: Nebo ghee.
0: Water falls not in balance.
1: Když teče voda.
0: But ghee or the oil falls very nice.
1: To není moc vyvážené, ale když teče olej nebo ghee, tak teče krásně.
0: And this are harmony. That's my harmonium.
1: Pak je to v harmonii a od toho
0: harmonium
1: máme.
0: Is harmony.
1: Harmonium, yeah. Že yeah. Harmonie.
0: So these are last few instructions or the words for you to know.
1: Tak to je pár takových slov, které jsem chtěla, abyste věděli.
0: So use all the name of our yoga postures.
1: Používejte všechny ty názvy našich jogových pozic.
0: There are some movements which we don't know the name.
1: Jsou některé pohyby, ke kterým ani neznáme žádný název.
0: We can any name give it.
1: Můžeme je nazvat jakkoliv.
0: These are some little movements.
1: To jsou takové ty drobné pohyby.
0: Or maybe they are in Sanskrit, I don't know.
1: A možná jsou v sanskritu nějak pojmenované, ale nevím.
0: Of course, the wrist, we have the name also.
1: Samozřejmě, že máme i název pro
0: zápěstí. Elbow, we have also name.
1: Máme i pro loket.
0: Everything is named there.
1: Všechno tam má nějaký název.
0: You know? In English you don't have that much names.
1: V angličtině ani není tolik názvů.
0: Yeah. But in German there are more.
1: V němčině je jich víc.
0: German is more perfect.
1: Němčina je dokonalejší.
0: Than English language.
1: Než angličtina.
0: Some said that in Sanskrit the expert of the languages in Salzburg.
1: Linguist.
0: Maybe he's living or he's no.
1: Je nějaký lingvista v Salzburku, nevím, jestli ještě žije.
0: English is a language coming from German.
1: A ten říká, že angličtina vlastně vychází z němčiny.
0: And from the French horse boys.
1: A že to je vlastně taková směsice němčiny a
0: I don't want to discriminate any
1: francouzštiny.
0: But ale this is who told me this.
1: Nechci diskriminovat žádný jazyk, ale takto jsem to slyšel.
0: Few people.
1: Od několika lidí.
0: So the English is very quick and like this, but it doesn't go through and through.
1: Čili angličtina je taková jako rychlá, ale vlastně nejde k podstatě věci úplně.
0: If you speak very good German.
1: Ale když umíte hodně dobře německy.
0: It's like a flow of the oil.
1: Tak je to jako když teče ten olej.
0: But who can speak now good German?
1: Všem, kdo dnes umí opravdu dobře německy.
0: Many of you. Okay, this is busy. But there are many who learn good German and then they will speak is great.
1: Když se někdo naučí ten jazyk opravdu dobře, tak pak je to skvělé.
0: Sometimes when I hear one is speaking good German, then really I think I don't know anything.
1: Když někdo mluví opravdu krásně německy, tak si říkám, že sám ani nic neví.
0: I understand what he or she is speaking.
1: Rozumím tomu, co říká.
0: But it is so relaxing language.
1: Ale je to takový uvolněný jazyk.
0: Everything is relaxing.
1: Všechno je uvolněné.
0: Which is the best language for relaxing? Tell me now.
1: A řekněte mi, jaký jazyk je nejlepší pro uvolnění.
0: Please.
1: Prosím. Mother language, they say.

0: Uma Pore říká, že když mluví s vámiči, tak jsme automaticky uvolnění.
1: The best relaxing is when mother takes baby in the lap and they say, touch and say, yeah. That is the best language, no?
0: Nejlepší jazyk je pro uvolnění, když maminka vezme děťátko do náručí
1: and
0: a
1: that
0: něco mu řekne.
1: Of the mother.
0: A ten mateřský dotek?
1: Even animal feels.
0: Vnímají i zvířata.
1: When we go and touch the animal.
0: Když jdeme a pohladíme
1: home
0: zvíře.
1: Home animals. Don't go and touch the cobra.
0: A musí to být domácí zvířata, s kobrou to nedělejte.
1: But it comes from the heart.
0: A když to vychází ze srdce?
1: Even any kind of animals babies.
0: A je to jakékoliv zvířecí mládě?
1: Our heart melts.
0: Tak naše srdce jihnou.
1: And how cruel it is.
0: A jak je tvrdé.
1: That little chicken babies.
0: Když jsou třeba
1: they are little and they throw them in hot water.
0: Malá kuřata a hází je do vroucí vody.
1: That is sin.
0: To je hřích.
1: A very big sin.
0: Je to veliký hřích.
1: There is no mercy.
0: A ti lidé nemají žádnou milost.
1: Anyhow, wish you all the best.
0: Tak vám přeju všechno nejlepší.
1: Come good home.
0: Dojeďte dobře domů.
1: Many greetings and blessings to your families, friends, colleagues, all.
0: Pozdravu a požehnání vašim rodinám, přátelům, kolegům a všem.
1: Drive carefully.
0: Řiďte bezpečně, opatrně.
1: And make nice interval somewhere standing, resting.
0: Udělejte si při jízdě někde přestávku, odpočiňte si.
1: And bless you.
0: A žehnám vám.
1: Alek Puriji Siddh Pita.
0: Jménem Alek Purijiho Siddha.
1: Siddhipnán Bhagván. Dev Purisha Mahadev. Satguru Swami Madhvananji Bhagván. Satya Sanatan Dharma. Om Shanti Shanti Shanti. Hari Om.

0: ओम शलपुर जी महादेव की जय।
1: जय
0: देवादिदेव देवेश्वर महादेव की जय।
1: जय
0: श्रीदीप नारायण भगवान की जय।
1: जय
0: हिंदू धर्म सम्राट परमहंस स्वामी श्री माधवानंद पुरजी सद्गुरुदेव भगवान की
1: जी
0: जय।
1: जय
0: विश्व गुरु महामंडलेश्वर परमहंस स्वामी श्री माहेश्वरानंद पुरजी गुरुदेव की जय।
1: जय
0: सैल्यूटेशंस टू द कॉस्मिक सेल्फ,
1: पोजद्राव कॉस्मिकमु या
0: सैल्यूटेशंस टू श्री अलकपुर जी सिद्धपीठ परंपरा,
1: अ पोजद्राव नशी सिद्धपीठ परंपरा।
0: माय दंडवत प्रणाम्स टू आवर बिलव्ड गुरुदेव हिज होलीनेस विश्व गुरु महामंडलेश्वर परमहंस स्वामी माहेश्वरानंद पुरजी।
1: A mé pokorné pranám jeho svatosti Gurudevovi Svámímu Maheshvaranandžímu.
0: Good evening to all of you present here and watching through Swamiji TV.
1: A dobrý večer vám všem, kdo jste tady nebo se díváte na Swamiji TV.
0: There's a beautiful lecture which I heard from Gurudev.
1: Je jedna krásná přednáška, kterou jsem slyšel od Gurudeva.
0: How to tame our mind.
1: Jak zkrotit mysl.
0: Our mind is chanchal.
1: Naše mysl je čančal.
0: Chanchal means very restless.
1: A to znamená neklidná.
0: And that's normal for a human mind.
1: A to je pro lidskou mysl normální.
0: But you need to learn how to train your mind and tame your mind.
1: Ale je potřeba, abyste se naučili, jak svou mysl vycvičit a jak ji zkrotit.
0: So Vishwaguruji gave example of a horse and a king.
1: Vishvaguruji dával příklad koně a krále.
0: The horse is a purna purusha.
1: Kůň je takzvaný purna purusha.
0: Only a horse, not even human men.
1: Ani ličtí muži nejsou jenom kůň.
0: Purna purusha means a fully full of complete man, a complete masculine.
1: A to znamená úplné mužství, úplný muž.
0: So in the olden times when the kingdoms and the kings used to exist,
1: a za starých časů, kde ještě byla ta království a králové,
0: they liked to always have horses in their stable.
1: A tak rádi vždycky měli koně ve svých stájích.
0: And one king had a male large big horse.
1: A jeden z králů měl takového velkého koně.
0: But the horse was very naughty.
1: A ten kůň byl velice neposlušný.
0: And the king wanted to ride it, but it never let the king ride him.
1: A ten král si na něm chtěl jezdit, ale ten kůň mu to nikdy nedovolil.
0: So the king got a little bit frustrated.
1: A krále to trošku štvalo.
0: And he said, and he did an announcement in his whole kingdom.
1: A nechal rozhlásit po celém království.
0: That I will give some good award to whoever manages to train my horse that I can ride him.
1: Že dám odměnu tomu, kdo toho koně skrotí, aby jsem na něm mohl jezdit.
0: In the process many horse trainers broke many bones.
1: A snažilo se to mnoho trenérů koní a odnesli to zlomeninami.
0: But once a professional or a very knowledgeable man came and he said, give me your horse and I will train him and bring you back.
1: A pak tam přišel jeden opravdu znalý člověk a ten řekl, tak mi toho koně dej a já ho skrotím, aby si na ně mohl jezdit.
0: Everyone were trying to pull the ropes or to put the reins in his mouth and try to immediately ride him.
1: Všichni se snažili ho nějakými provazy spoutat nebo nasadit tu uzdu a hned na něm jezdit.
0: But this trainer was a little bit different.
1: Ale tenhle ten cvičitel byl trošku jiný.
0: He took the horse.
1: Vzal toho koně
0: and it let it be.
1: A nechal ho být.
0: When the horse went to graze some grass,
1: když ten kůň šel se napást trávy,
0: the trainer went with him and sat 10-15 meters near the horse.
1: Ten trenér, ten cvičitel šel s ním a sedl si tam kousek od něj.
0: At that times the lakes and the ponds were quite clean.
1: V té době ještě byly ty rybníky, jezera docela čistá.
0: It is us human beings who polluted the mother nature.
1: A jsme to my lidé, kteří jsme znečistili matku přírodu.
0: Nowadays it's not really possible anymore to drink from the lakes. I mean, some places yes, maybe, but many of the lakes and the water bodies are very polluted.
1: Obecně dneska už nejde se napít jen tak z jezera, možná někde ještě jo, ale obecně je ta voda hodně znečištěná.
0: So when the horse went to drink some water, the trainer also drank water from the same place.
1: A když ten kůň šel se napít vody, tak ten trenér pil stejnou vodu ve stejnou chvíli také.
0: And wherever the horse went, the trainer just let him go peacefully and followed the horse wherever he went.
1: A kamkoliv šel ten kůň, tak ten trenér ho nechal jít, ale vždycky šel s ním, provázel ho.
0: That went on for a long period of time.
1: A takhle to trvalo dlouhou dobu.
0: And one day the trainer didn't come with.
1: A jednoho dne ten trenér nepřišel.
0: And he said the horse then started thinking that what's going on.
1: A ten kůň si pomyslel, co se to děje.
0: Then the horse went 30-40 meters, 50 meters and saw that the trainer is not coming, so he went towards the trainer again.
1: A tak ten kůň se jako rozběhl nějakých 20-30 metrů a když si všiml, že ten trenér tam není, tak se zase otočil a vrátil se k němu zpátky.
0: And the trainer was sitting under a beautiful tree, like we have many trees here.
1: Ten trenér seděl pod krásným stromem, jaké máme tady.
0: And the horse went and started grazing where the trainer was sitting.
1: A tak ten kůň se začal pást přesně tam, kde seděl ten trenér.
0: That is already step one of the training.
1: A to už je první krok toho tréninku.
0: Then when he came, then the trainer went in the bushes, found some green nice grass.
1: A potom, když tam ten kůň byl blízko, tak ten cvičitel si natrhal hrst nějaké svěží trávy.
0: And fed it to the horse as a reward.
1: A jako za odměnu ho tím krmil.
0: Then the horse knew that okay, when I listen to him, then I get some nice rewards.
1: No a tak ten tomu koni došlo, že když ho bude poslouchat, když bude u něj blízko, že dostane nějakou dobrou odměnu.
0: Then the trainer started taking that beautiful nice grass and put it on one spot.
1: A začal ten trenér začal tu dobrou trávu brát a dávat na jedno místo.
0: And the horse then went and ate that grass which he put.
1: A tak ten kůň se naučil právě na to místo chodit a tam jíst tu trávu.
0: Then slowly he started petting the horse and putting a blanket over his back.
1: A postupně potom začal toho koně hladit, plácat a dával přes něj přikrývku.
0: Then again removing it, then again putting it.
1: A zase sundal tu přikrývku a zase mu ji nasadil.
0: And then one day he decided that he needs to pluck some beautiful fruits of the tree.
1: A jednou se rozhodl, že potřebuje natrhat nějaké ovoce ze stromu.
0: So gently while petting the horse, he climbed on the horse and the horse knew that it is okay because it's some nice treats for me.
1: A tak na toho koně vylezl, aby dosáhl, ten kůň věděl, že je to v pořádku, že dostane odměnu.
0: Then the horse started slowly letting him sit on him and take him to the places where he knew where the treats would be.
1: A tak ten kůň ho vlastně nechal na sobě sedět a vozil ho na ta místa, kde natrhali to a ten kůň to pak dostal jako odměnu.
0: And this whole process took approximately 1-1.5 years.
1: A celý ten proces trval asi rok a půl.
0: And after that time he brought the horse back to the king.
1: A po té době přivedl toho koně zpátky k králi.
0: And the king was very surprised and very astonished that how did this happen?
1: A král byl opravdu překvapený, jak k tomu došlo.
0: And then the trainer told the horse, now you are under him, listen to him, but I will come every evening to see you.
1: A tak ten cvičitel tomu králi řekl, no tak teď je tvůj, ale já ještě každý večer se přijdu podívat, jak na tom je.
0: Then slowly after every evening he started coming once a week.
1: A potom nejdřív chodil každý večer, potom už jenom jednou za týden.
0: And then he was fully trained.
1: No a pak už ten kůň byl úplně vycvičený.
0: So in the same way our minds are very restless running around.
1: A stejně na tom naše mysl, která je neklidná a pobíhá kolem.
0: But just let it go, that's its job to roam around and to have thoughts continuously.
1: A tak ji nechte, protože to je její práce, ona pořád někde musí pobíhat.
0: And then slowly train your mind towards Guru Bhakti.
1: Ale postupně trénujte tu mysl směrem ke Guru Bhakti.
0: We have to have that mindset, that devotion towards the master, the devotion towards the bhakti path.
1: Pěstujte si to nastavení mysli směrem k bhakti, k cestě bhakti, k oddanosti.
0: And if our minds are still running around, let it run around. When it calms down, it will come back.
1: A když ta mysl někdy uteče, tak ji nechte, ať uteče, ale zase ať se vrátí zpátky.
0: So we have to learn by the grace of Guruji how to tame our minds and he is our trainer and this is our mind.
1: A tak díky milosti Gurudeva se postupně tu mysl naučíme zvládat, protože on je ten náš cvičitel a nám ukáže, jak tu mysl zvládnout.
0: And with his kripa everything is possible.
1: A z jeho kripa je všechno možné.
0: So now we can practice the Sanya Sukta.
1: A teď můžeme
0: Tadyatayo Vishanti Vedanta Vijnana Sasa Yoga Yataya Shuddha Sattvaha Te Brahma Loke Tuparanta Kale Paramritat Parimuchanti Sarve Dharam Vipapam Parameshma Bhutam Yat Pundarikam Madhyasatgrastam Dharam Vipapam Dharam Vipapam Dharam Vipapam Dharam Vipapam Dharam Vipapam Dharam Vipapam Dharam Vipapam Parameshma Bhutam Parameshma Bhutam Parameshma Bhutam Parameshma Bhutam Parameshma Bhutam Parameshma Bhutam Yat Pundarikam Yat Pundarikam Yat Pundarikam Yat Pundarikam Yat Pundarikam Puramad